že jsem s tebou dospěl a snad jsem dneska trochu lepší člověk. Je to moje zpověď a tyhle řádky patří jenom tobě. Děkuju ti za všechno od začátku po konec.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet.

Ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku, ukaž mi lásku.

to hack, nebyl to cheat. Věděl jsem to už v té době, že jsem jiný G. Jiná liga, jiný tým, jiný motiv, jiný cíl. Co mi chceš říct? Mí a tvý není stejný. I tak jsem s tím přišel dřív, i tak mi ten bar vyšel líp. Děti nezažili býv, i tak si hrajou na býv. I když jsou to blbežci,

0: Děkujem.
1: Kluci, vy jste se už úplně zbláznili, to byla pecka. To byla fakt pecka. Hele, mě upřímně jako ani medailové nevadí, když jste někde na festiáku a podobně, jo, ale tohle to bylo dokonalý, to vaše frázování, fakt boží, já tady tlamím celou dobu, sedu na zkoušku, opravdu, takže asi budu rozdávat radost smícha dál dneska všemkej pokán. Fakt super.
2: Romane, děkujeme, my jsme moc rádi, že vás to všechny bavilo.
0: No a další velký kolabíčko
2: si dáme, to se na Vánoce asi, no.
0: Asi jo, no a jinak se slyšíme zase zítra ráno, tak čus.
2: Čus.
3: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Prázdninovým Spin ránu, každý všední den od 6 do 9 na Rádiu Spin.

0: nic víc. Peace.
1: Tohle byl Shizzle a track Pochodem vchod. Chceš si taky zarepovat přímo tady u nás ve studiu? Ozvi se na e-mail cz.sk@radiospin.cz a třeba se tady spolu příště potkáme my.
2: Československý underground. Každou středu od 8 večer
3: a každou neděli od 9 večer
2: na Radiu.

0: 5 hodin 55 minut, máme tady úterý, s tebou je Dom, svátek mají dneska Linda a Samuel, tak přeju všechno nejlepší. No a všem u rádia Spin přeju krásný, dobrý úterní ráno. Good morning. No a mám tady jedno takový malý rejpnutí hnedka na začátek, jo, protože ode dneška ofiko vysíláme spolu s Krištofem Spin ráno. Takže Krištofe? Krištofe? No? Krištof tu není. Ne, že by zaspal, ale musel na pár dní na natáčení hnedka takhle ze začátku. Každopádně, co nás dneska čeká, myslím si, že si to i tak užijeme. My si řekneme, kdy není úplně nejlepší nápad se rozcházet, taky se zastavíme u legendárního pořadu, který se o fiku bude vracet. Máme před sebou taky poznávačku, nebo taky Celebrity Voice Lip, no a potom tě čeká samozřejmě taky naše další klasika, Pravda nebo lež, a nebo si třeba taky zahraješ ve hře 1 na 1 o stupenky do kina. No a vzhledem k tomu, že dneska první školní den, tak si samozřejmě taky společně zaspomínáme na určitou část našich škol. Každopádně ještě předtím, všim se spolu podíváme taky na to, co nás během dnešního nečeká venku. Co se týče aktuálního počasí, tak je tam poměrně chladno, teploty jsou zhruba tak někde mezi 12 a 14 stupni Celsia, jinak venku by mělo být v tuto chvíli polojasno, odpoledne počítej s tím, že se teploty vyšplhají zhruba tak někam ke 20, no a mělo by se dál držet polojasno, na severu Čech by se měly objevit taky přehánky. Tady je Rádio Spin a Dom. Spin Radio.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my

7 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou jedal taky domno a já jsem ti pár minut zpátky sliboval, že se spolu podíváme na to, kdy není úplně nejvýhodnější se rozcházet. To se ti tak občas stane, že si svoji lásku prostě najdeš v práci, ale co si budem povídat? Ono, když to nedopadne, tak potom kolem sebe prostě chodíš a to s neúplně příjemným feelingem. Občas to dopadá třeba tak, že prostě jako jeden z těch dvou dá výpověď, protože to prostě nemůžou vydržet. No a podobně to má nejspíš jeden takový TikTokový pár, protože ty se právě rozešli, ale oni to mají krapet horší, protože oni mají smlouvu vázanou na společnou tvorbu, no a to znamená, že i po rozchodu musí prostě točit společní videa. Takže já jsem hodně zvědavý na to, jak dlouho tohleto partnerství vydrží a hlavně, co přijde za content. Třeba něco ve smyslu, co nejhoršího by se vám mohlo stát po rozchodu? Já bych věděl. Třeba točit společný videa.

0: je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Olé, máme 6 hodin a taky 11 minut, ty dál posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky dom. No a my se společně jdeme vrhnout na dnešní poznávačku. Já jsem si říkal, že dnešní poznávačku bych mohl udělat malinko těžší než obvykle a dneska tady bude žádat jednu konkrétní herní postavu, a to podle hlášek, který v té hře řekli. Jediný problém je, že ty hlášky nejsou česky. Ta hra nikdy neměla dubbing, to je taková možná první nápověda k té hře nebo respektive té nápovědě. Tak se pojďme podívat na to, jaký ukázky tady máme. Začneme první.
2: Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him.
3: Oh, fuck.
2: But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit.
1: Jestli tě napadá podle této ukázky, co by to mohlo být za herní postavu, tak můžeš už tuhle tu chvíli posílat svoje tipy, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní aplikace Rádia Spin. My si dáme teďka Pitbulla, no a hnedka po něm si dáme další ukázku jako nápovědu.

0: 15 minut ty nám posloucháš Radio Spin s tebou ideál taky domno a my pokračujeme ve dnešní poznávačce, ve který hádáte jednu konkrétní herní postavu. No a myslím si, že to nebude zas tak úplně složitý, protože hlášky, který tato postava dělala nebo říkala, stejně tak jako činy, který tato postava dělala, tak jsou naprosto legendární a naprosto šílený. Tak pojďme si pustit ukázku, která tady zazněla pár minut zpátky, čistě jenom tak pro připomenutí, nebo pokud si k Radio Spin dorazil až teďka.
1: Did you kill him?
2: What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him.
1: Oh, fuck.
2: But I did kidnap his wife.
1: Oh, no. Oh, shit.
0: Jako musím říct, že tohle je ukázka, která se prostě podle mě nikdy neomrzí. Každopádně pojďme ještě na ukázku číslo 2, která si myslím, že je taky hodně, hodně, hodně legendární.
2: Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh.
0: No a jestli ti můžu něco napovědět, tak je to postava z hry, která vyšla v roce 2013. Myslím si, že moudří už vidí. No a pokud trošičku slyšíte probublávat soundtrack z této hry pode mnou, tak si myslím, že víte úplně naprosto přesně už tuto chvíli, o které postavě tady mluvím. Takže pokud víš, tak dávě vědět, buď to pomocí našeho telefonního čísla 210 32 30 30, nebo pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin.

0: Dnešní poznávačka si myslím, že je malinko těžší než obvykle, protože dneska tady nehádáš žádný film, nehádáš tady žádný seriál, ani žádnou konkrétní hru, ale ze hry to tak trošičku, nebo tak trošičku, tak úplně je, protože tady hádáš jednu konkrétní herní postavu, což ne vždycky je samozřejmě úplně jednoduchý, ale myslím si, že tato ta postava toho napáchala tolik a hlavně napáchala tolik legendárních hlášek, že podle těch hlášek je naprosto jasný, o kterou tu postavu jde. Tak pojďme si ty hlášky spolu připomínat.
1: Did you kill him? What kind of fucking animal do you take me for? No, I didn't kill him. Oh, fuck. But I did kidnap his wife. Oh, no. Oh, shit.
0: No, pojďme si dát ještě tu druhou ukázku, která tady zazněla před pár minutama.
1: Oh, my N-word, huh? What's up, homie, huh? Oh.
0: No a taky jsem ti napovídal, že jde o herní postavu, a to z jedné hry, která vyšla v roce 2013, no a pustili jsme se tady z ní kousek její znělky. Já si myslím, že dneska není o čem, tak pojďme se podívat na to, jaký typy tady padaly. Jdeme do mobilní apky Rádia Spin za Kožim.
2: Čus, tady Koži. Já si myslím, že to je Franks GTA 5.
0: Koži, ale můžu ti říct, že z GTA 5 to je, to jsme asi pravděpodobně poznali všichni, ale Frank to není. Ne, Frank nebyl takový šílenc jako postava, kterou jsme si tady pouštili, tak pojďme se podívat dál, a to za Vojtou.
3: Je to Trevor, jasný Trevor, jako scéna, kdy unese manželku, je legendární, takže jasný Trevor.
0: Vojto, a tobě musím dát za pravdu, protože opravdu to dneska ráno byl Trevor z GTA 5. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy do poznávačky. Samozřejmě nás zhruba tak za 20 minut čeká taky Celebrity Voice Lab. Tak rozhodně buď dál u Rádia Spin, protože i dál budeš mít co hádat.

ránu, máme 6 hodin a taky 24 minut. Tomu s tebou je dál Domno a já jsem pár minut zpátky, respektive tak půl hodinky zpátky sliboval, že se spolu podíváme na jeden seriál, nebo respektive na jeden pořad, který se vrací. Je to taková, řekněme, legenda, myslím si, že podle znělky poznáme úplně všichni. Televize BBC totiž oznámila, že se po několika letech má vrátit legendární Top Gear. Jenže zatím se neví úplně, neví se vlastně vůbec nic. Nevíme totiž, kdy bude premiéra. Neznáme ani moderátory, ale co si budeme povídat, ono bez klasický trojice. Jeremyho Clarksona, Richarda Hammonda, nebo taky James Maye. To prostě nebude úplně ono. Takže jsem zvědavej, jestli se tam objeví nějaká nová tvář, a nebo jestli se prostě BBC pláce přes kapsu. No a veme tohleto legendární trio a pustí se prostě jako do úplně nový, perfektní, vymazený řady Top Gearu, ale uvidíme, kdy teprve začnou procházet ven první informace. Tady je Radio Spin a Dom.

0: Express.
1: Úterý 1. září, teda posloucháš Radio Spin s tebou dál taky dom, no a za hodinku a půl vám to žáci a studenti začíná. Nepříjemný zvuk, ale k té škole se dneska ještě určitě budeme na chvilku vracet. Každopádně, já mám tady teďka jednu dobrou zprávu, a to nejenom pro žáky a studenty, ale taky třeba pokud chceš vymyslet nějaký trošičku jiný randíčko. A sice to, že od září jsou každou, nebo od září je každou první neděli vstup do galerie a taky muzea zdarma. Což si myslím, že je vlastně docela fajn, protože ne úplně každý si může dovolit se jít prostě jako takhle za kulturou podívat. Takže si myslím, že tenhle ten krok je jeden takovej trošičku lepší krok, kterou vlastně jako tato vláda zařídila, ale uvidíme, co to vlastně s těma institucema udělá, ale já věřím tomu, že to nebude vlastně nic tak hroznýho. Myslím si, že tohleto je vlastně hodně legit rozhodnutí, takže příjemná zpráva takhle. Od září každou první neděli můžeš vyrazit třeba na randíčko, nebo třeba taky prostě jenom za kulturou se podívat, a to úplně zadarmo.

0: 6 hodin 32 minut, úterý 1. září, svátek slaví Linda, také Samuel, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a my se jdeme podívat na to, jak ten váš svátek bude vypadat. A teda musím říct, že to nebude úplně zase tak nic hroznýho na to, že je 1. září. Aktuální teploty by měly být v průměru po celé republice kolem 15 stupňů Celsia, venku polojasno. No a když se podívám na odpoledne, tak je tam prostor pro nějakou možná ještě i venkovní oslavu, protože když se na to kouknu, tak je tam v průměru nějakých, nebo by tam mělo být v průměru nějakých 20-21 stupňů Celsia po celé České republice, s tím, že teda na severu Čech počítejte s lehkýma přeháňkama, možná někde i vyratnějším deštěm, konkrétně třeba v Liberci, ale i tak by se to, myslím, dalo zvládnout tím, že byste byli někde pod střechou nebo tak, takže určitě užívejte úterý, nevypadá to vůbec špatně. My se jdeme podívat ještě na silnice. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to aktuálně vypadá v regionech a teda musím říct, že tam jezdíte docela dost ukázkově. Jediný lehký zdržení nabereš aktuálně v Liberci a to po směru na centrum po rychlostce od Dolní Chrastavy nebo od Chrastavy, takže tam určitě počítej s nějakou tou minutkou navíc. Ani dálnice v tuhle tu chvíli nevypadá špatně, jenom je tady pochybný trošičku příjezd po D2 do Brna, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. No a když se podívám na to, jak to aktuálně vypadá v Praze, tak ani tady to nevypadá úplně špatně. Lehký zdržení nabereš klasicky prostě na Štědvolský spojce, stejně tak taky na Kbelský, potom i v Holešovičkách, jinak žádný kreše tady aktuálně hlášený nejsou a ani žádný větší kolony tady hlášený nejsou. Každopádně, kdyby ty Google mapy neukazovaly něco, na co narazíš ty, tak určitě dávě vidět, buď to na 210 32 30 30, nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.

0: 40 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou ideál taky domno a startuje naše další hádanka a to je Celebrity Voice Flip. Jenom pro jistotu připomínám, Celebrity Voice Flipu podle zamotaného hlasu hádáš různý známý osobnosti. Tak se pojďme podívat, jak ten dnešní zamotaný hlas zní. Dneska si myslím, že to nebude nic těžkého, že ten hlas je vlastně docela dost signifikantní, takže tě zatím nechám přemýšlet bez jakýchkoliv nápověd. No a ty mi dávej vědět, buď to na 210 32 30 30, nebudu naší mobilní aplikace Rádia Spin, o koho by podle tebe dneska v rámci Celebrity Voice Flipu mohlo jít, ale pojď si ten hlas ještě jednou pustit.
1: Jsi ready? Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka

0: pokračujeme v hádance Celebrity Voice Flip, ve který hádáš, komu patří dnešní zamotaný las. Tak pojďme si ho pro tohleto chvíli spolu připomenout. Zatím jsem ti k tomuhletomu zamotanému hlasu nenapověděl vůbec nic, tak si myslím, že bychom si mohli říct, že dneska tady budeš hádat, nebo respektive hádáš jednoho českého moderátora a taky herce. Každopádně pár minut zpátky se mi se svým typem ozval na 210 32 30 30 Štrudl.
1: Mohl by to být podle mě Richard Miller.
0: Richard Miller to dneska bohužel není. Ale nevadí, já si myslím, že spoustu z vás bude znát tohle toho herce a taky moderátora z jednoho pořadu, a to konkrétně z pořadu Chcete být milionářem. Tak kdo si myslíte, že by to mohl být? 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin.
2: Ready. Tak 210 32 30 30 nebo mobilní apka Rádia Spin. One line flows, yeah, I got some of those.

0: Kterým se blížíme do finále hádanky Celebrity Voice Flip, ve který jste dneska hádali, komu patří tenhle ten zamotaný hlas. Pojďme si ho spolu připomenout.
1: A mám se rádi.
0: Tak, já jsem tady tomu zamotanému hlasu napovídal, že dneska jste tady hádali jedno herce a taky moderátora, kterýho můžete stoprocentně znát z pořadu Chcete být milionářem. Já si myslím, že víc už nebylo třeba napovídat, protože si myslím, že ten obličej a ta signifikantní postava toho milionáře je naprosto jasná. Tak pojďme se na to podívat. Michal.
2: Dneska by to mohl být pan Vladimír Čech.
0: Druhej Michal. Čau, Michal.
3: Já si myslím, že Celebrity Voice Flip je pan Čech. Vladimír Čech.
0: Dál tady Vladimíra Čecha typoval taky Štrudl.
3: Tak teď už je to jasný, to je Vladimír Čech.
0: Jdeme do mobilní apky Rádia Spin, tam se ozvala taky Kačí.
4: Krásné ráno, Dome, tak to je Vladimír Čech.
0: A Vladimír Čech pro jistotu ještě jednou.
3: Tak, že by to byl Vládíček Čechů.
0: No tak uvidíme, jestli je to Vladimír Čech. No. A je to tak, je to Vladimír Čech. No tak jo, děkuju za všechny tipy a taky hlasy, jak do poznávačky, tak taky do Celebrity Voice Flipu. No a samozřejmě nezapomeňte poslouchat dál Radio Spin, protože dál pro vás budu mít taky další hádanky.
5: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: 6 hodin 53 minut, ty dám posloucháš Radio Spin s tebou jedá taky dom. Dneska máme 1. září, úterý, svátek slaví Linda a taky Samuel. No a narozeniny slaví můj táta, tak táto přeju ti všechno nejlepší. Samozřejmě můj táta neměl úplně nejideálnější dárek narozeninám 1. září, protože ho vždycky tak jako trošičku znejistil ten začátek školního roku, ale hele, má to za sebou, stejně tak jako my asi skoro všichni, ale někteří z nás už to za hodinku čeká znova. Každopádně my dál pokračujeme ve Spin ránu, za chvilinku se podíváme spolu na další zprávy, no ale teď se spolu podíváme na to, co nás čeká venku, protože i to je důležité si připomenout. Tak co se týče aktuálního počasí, venku by mělo být zhruba tak nějakých 15 stupňů Celsia. Bylo to trošičku takový chladnější ráno, už to začíná z tohoto září být tak jako malinko cítit, aspoň teda jako k ránu a k večeru, už je to tak jako minimálně na to si prostě vzít ty kraťasy a k tomu tu mikinu, ale hele, to je třeba jako outfit, který já mám hrozně rád, jako kraťasy a mikina si myslím, že je docela jako dobrá kombinace. Každopádně venku aktuálně polojasno. Polojasno by mělo být i po zbytek dnešního dne, mimo teda severní Čechy, kdyby mělo lehce sprchnout. Jinak teploty by se dneska měly držet kolem 20 stupňů Celsia po celé České republice. Tady je Radio Spin a dom, krásný ráno.
1: Spin Radio.
2: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že nás v DABu naladíte na většině míst v Česku? Nejvíce repu v republice můžete poslouchat nyní v DABu

0: prosím. Koncert štartuje o 8 večer, tak se dojdi bavit. Velký úspěch pro český basketbal. 18-ročný Jakub Nečas se na prestižnom kempe Basketball Without Borders v Singapúre dostal do All-Stars týmu největších světových talentů. Mladý Čech zaujal mezi 40 hráčů z celého světa a potvrdil, že patří mezi výrazné naděje svojej generácie. Za mě je to všetko. Maj krásný útorok a užívej si celý den v spoločnosti Spin Rádia.
1: 6 hodin 59 minut, to je přesně čas a ty nám posloucháš Radio Spin.
2: Radio Spin. Nejvíc rapu v republice.
3: Na plakátě moje jméno
4: Vec.
3: Přišel jsem čeknout toto město.
4: Kde?
3: Rozjebat se jak zvěř.

7 hodin 6 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou dál taky domno a my se jdeme podívat na další slibované zprávy, konkrétně se teďka přesuneme do Ameriky. My víme, že situace ve světě je prostě vážná, ale vlastně je mnohem vážnější, než si myslíš. Hlavně teda v té Americe, protože výzkum Statista tvrdí, že jeden průměrný Američan spotřebuje ročně 141 rolí toaleťáku. Zatímco třeba takový průměrný Čech jich spotřebuje jenom 50 až 60. Jako podle této statistiky prostě Amici, nevím, musí prostě trávit čas jenom v burgerárně anebo na hajzíku, jinak já si fakt neumím představit, kam se ten toaleťák ztrácí, protože to už vypadá na to, že tu roli při tom kakání normálně žerou, nebo já fakt nevím, jo, kam to mizí, třeba mají prostě fakt toaletní papír s příchutí hranolek, v Americe je prostě možný všechno, ale pro představu, jo, kolik má jeden toaleťák? 20 metrů, cca zhruba tak, tedy svému kalkulačku, to máš 20 metrů krát 141, ha, bráško, to jsou skoro 3 kilometry toaleťáku ročně. To aby za chvilku nebyla krom energetické krize, tak je toaleťáková krize. A nejhorší je, že těm Amíkům je to vlastně úplně u zadku. Doslova.

7 hodin, 9 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom, no a dneska máme 1. září, to znamená první školní den. S tím je spojený spoustu traumat, nebo třeba taky vybírání lavic na začátku roku, to zrovna teďka řeší moji bráchové, no ale taky spojených spoustu kamarádů, historek a stovky, ne-li tisíce svačin. No a právě u těch svačin bychom se mohli dneska ráno zastavit, protože ty nám určitě zůstaly v hlavě. Já si třeba pamatuju, že moje máma mi vždycky udělala chleba. Na ten natřela brutální vrstvu másla, tam potom narvala turisták, herkules nebo nějaký takovejhle luxusní salám, no a přiklopila to chlebem, kde byla další tlustá vrstva másla. Jo, byl jsem trošku tlustej, no ale to nevadí, i tak to byl banger. Každopádně mě zajímá, co tvoje sváči, jestli to byl taky banger, nebo jestli to naopak byl propadák. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin, dá vědět, jaká byla tvoje školní svačina, pravidelná.

0: 7 hodin a 16 minut, teda posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky domno a my jsme tady pár minut zpátky doslova nakousli dnešní téma, protože dnešním tématem je vzpomínka na školu, respektive na školní svačiny. No a říkal jsem si, že přece jenom kdo jiný by se mohl ozvat jako první prostě na žrádlo a na školní svačinu, než je Petr. Tak Peťas.
1: Moje první svačiny, tyhle, to byly strašný brzdy, tyhle, to byly dva ohromný chleby, tyhle. A většinou mezi tím bylo buď máslo, nebo sádlo, jako my jsme byli chudí, my jsme byli tři, tyhle, takže... Ale zase jsem měl ve škole bohatýho kámoše, hele, a ten tam měl vždycky salámky nebo šunky, tak mi vždycky z toho dál, tak jsem si tam mezi to ještě šoupl salámek nebo šunku. Ale to byly svačiny, tyhle. To když si sněl, tak ti to leželo břiše do odpoledne.
0: Jaká by podle tebe mohla být taková jako nejhorší svačina, co můžeš dostat do školy?
1: Tyhle nejhorší svačina? Tyhle, my jsme třeba dostávali... Že jsem třeba dostal rohlíky dva a k tomu tavený sýr. Tenkrát to byl tavený sýr s vránou. Na tom byla vrána, ten byl extra hnusný.
0: Tak u nás už byl teda tavený sýr s krávou, ten byl ve finále poměrně dobrý. Ale teda, co musím říct, tak já jsem jako školní svačinu, jako takhle, miluju toasty. Prostě klasický toast se šunkou, sýrem a kečupem. Ale nejhorší bylo, že když si to prostě udělal jako den předem, dal si to přes noc do ledničky, tak on prostě jako byl potom ráno mokrej, že jo. No a když si to otevřel u té svačiny, tak si prostě žral ten napuštěný vodou odporný toast. Tak to asi byla taková svačina za mě, kterou já jsem teda úplně nemusel. Ale jaká byla tvoje nejhorší svačina? Dávej vědět na 210 32 30 30. Nebudu naší mobilní apky rádi.

0: První září, den, který všichni na světě podle mě absolutně nesnáší, a to čistě jenom kvůli tomu, že v 8 ráno zazní tahle věc. No ale my tady dneska společně ráno tady na Radio Spin vzpomínáme na takovou tu trošičku lepší částí školy, a to byly chálečky. Prostě jakou svačinku jsme dostávali, ale zároveň teda se bavíme taky o tom, jaká může být ta nejhorší svačina, kterou jsme mohli dostat. Ale my se jdeme podívat za Pajkem.
1: Ale já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
0: Ty vole, ale to já třeba miluju, kámo.
1: Já to úplně nenávidím a vy spousta lidí to nenávidí prostě.
0: Ty vole, já jsem si na to právě tuhle vzpomněl, udělal jsem božce chleba s paštikou, normálně jsem pod to namazal máslo, ty vole, tam mi to normálně udělala na hlavu.
1: Ježiš, já se nedivím, hele. A teď jsem si ještě vzpomněl, vlastně jsem byl s malou někde, viď, a říkám, ježiš, ty máš tady všude zubní pastu, vej, teď nasliníš ten textilový kapesníček, když hrálí.
0: Tak to byla odpornost největšího levelu. Vždycky ráno před družinou na nádraží tohle to máma dělala snad pravidelně. Já jsem s tou pastou ale do dneška teda prase, takže díky bohu, že už bydlím sám, protože nevím, jak by to mohlo dopadnout. Každopádně pojďte taky zazpomínat na svoje svačiny, jakou jste měli rádi nebo jakou jste úplně nenáviděli, to je úplně jedno. 210 32 30 30 mobilní aplikace Radia Spin. Pojďte na chvilku zazpomínat na školu.
2: 13. září to bude přesně 30 let, co zemřel Tupac. I po 30 letech je Tupac jednou z největších.

0: Hezky dobrý den všem u Rádia Spin. Dneska máme 1. září, takže vzpomínáme na školu nebo respektive na to trošičku příjemnější část a to jsou chálečky. No a Bajky tady pár minut zpátky zaspomínal na chleba s paštikou, ale na chleba s paštikou a potím máslo. Já teda musím říct, že to je takový moje fakt jako guilty pleasure, že to je věc, kterou vím, že spoustu lidí nesnáší, nemá rádo. Nemělo by se to dělat, ale pro mě to je prostě chálka roku vždycky, když si to dám. No ale trošičku jsem tady tak jako znepokojil Petra.
1: Čau všichni, tady ještě jednou Petr. Teda Pajky, úplně se mi postavili chlupy hrůzou, tyhle chleba, tyhle namazanej paštikou, tyhle a máslem. Teď se ti do toho zabořili ty zuby, tyhle. Fuj, to bylo strašný jídlo.
0: Hele, za mě to je naprostý banger, ale zajímalo by mě, jaký strašný svačiny dělala máma do školy vám. Takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Dávejte vědět. Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat taky na to, jak v tuhleto chvíli jezdíte, aby toho nebylo málo. Tak když se podíváme do regionu, tak tam určitě dávej pozor v Budějcích, a to v ulici Strakonická, protože tam se bourá. Pozor si dávej také v Liberci, a to na příjezdu po rychlostce s obou směrů, protože tam to poskakuje, a to ne úplně kvůli crashi, ale kvůli práci na silnici, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. Nějaký minutky nabereš taky na příjezdu do Brna, a to jak po jednice, tak po dvojce, protože na jednice se bourá, takže tam určitě dávej pozor. No a když se spolu podíváme do Prahy, tak tady počítej se zdržením vlastně už v tuhle tu chvíli skoro všude. Přece jenom už začíná ten školní režim, takže počítej s tím, že se tady docela rozbourá, a to v ulici k Barandovu, nebo třeba taky v ulici Kukulova. Bubenický tunel aktuálně hlásí dva kreše. Pozor si na kreš dávej taky a taky někde v okolí Hloubětína, takže tam se bourá taky. Jinak, co se týče kolon, tak klasicky Štěrbolská spojka, Průmyslovka, příjezd do Prahy po 5. května, Barandák a samozřejmě taky Povltavská, to je taková ranní klasika. Takže počítej s Prahou vlastně úplně normálně jako na první školní den, hele. Prostě klasika, prázdniny jsou za náma. Rádio Spin na dom.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
3: Pusám něco jiného, prosím, Spin.
4: Pojď to rozpálit, pojď.

pořád nechtěj slyšet. Všichni, co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho, než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Supil

0: 7 hodin 32 minut, ty nám posloucháš Radio Spin s tebou, dál taky Dom. No a my jsme tady několik minut zpátky začali se vzpomínkama na školu. Přece jenom 1. září, taková klasika. Pojďme si ještě připomenout, co spoustu z vás, nebo respektive spoustu třeba i z vašich dětí za půl hodinky uslyší. Zvuku, který mi vždycky prostě naskakuje husí kůže. Každopádně rozpomínal se tady Pajky pár minut zpátky na chleba s paštikou a s máslem. No a vypadá to, že ta paštika také ve vás úplně nevyvolala jako ty nejlepší pocity. Nadís.
1: Dobré ráno, Dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou. To fakt... Ale později jsem k tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
0: Jo, ono se to potom prostě jako oblíbí, že jo, přece jenom jako dítě to úplně nemáš ráda, ale potom ty, když je ti prostě jako těch 25 a 20 nebo kolik, ale ve finále, tak ono se to fakt jako... Ona je to prostě chálečka, co si budeme povídat. Každopádně dávej vědět, co tvoje svačiny. 210 32 30 30, mobilní aplikace Rádia Spin.

0: LeBron. První školní den a taky svačiny, který jsme buď to milovali nebo nenáviděli. Záleželo na tom, co nám máma prostě tý sváče dala výbornýho, nebo respektive teda výbornýho, může si to představit v dobrým smyslu, nebo teda taky ve špatném slova smyslu. Tak jdeme za štrudlem.
1: Hele, u mě to byla skoro pokaždý taková klasika rohlí, máslo, šunka a třeba sýr. Ale nezapomenu, když u nás ve škole v kiosku párek v rohlíku, nejdřív asi za 7 korun, pak to teda zvedli na 10, ale já si myslím, že těch párků v rohlíku za den v škole mohli prodat tak 200.
0: Já si myslím, že možná i víc, ale přece jenom, co si budem povídat, za tu dobu, co jsi byl ve škole, tak si pro ten párek v rohlíku za 10 korun šel prostě několikrát, ale teda musím říct, že vždycky jsem se mega těšil na velkou přestávku, kdy jsme měli jít prostě jako společně se třídou nebo sedma ze třídy do bufetu. A prostě jsme přišli k tomu bufetu a tam byla fronta jak kráva, prostě jako až za roh, až pomalu jako do prvního patra, takže jsme se kolikrát ani na ten párek v rohlíku prostě bohužel nedostali. No a jaký byly vaše sváči? Dávejte vědět.

0: 7 hodin 49 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, no a taky se tady společně dneska ráno bavíme o našich školních svačinách. No a pár minut zpátky jsme tady společně narazili se Štrudlem na školní bufet. No a na ten školní bufet ráda vzpomíná třeba taky Anča.
1: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky, tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou, to jsem úplně milovala.
2: Jo, tak to si někdo
1: a jinak
2: žil,
1: jsem si potom o přestávkách chodila do bufetu pro obložený housky, tam byly tyjo za 16 korun, toasty tam dělali, no a jinak asi jsem neměla žádnou svačinu, co bych neměla ráda.
0: No ale já jsem tady pár minut zpátky u toho školního bufetu taky zapomínal na to, že prostě ve chvíli, kdy se tam o velkou přestávku sešla celá škola, tak ta fronta prostě byla úplně nesmyslná. No a mimo teda svoji svačinu tady na takový dobrý očurávání té fronty a takový návod prostě pro školáky, který dneska jdou poprvé do školy, tak tady dává Pavel.
3: Ale já jsem svačiny měl jako relativně docela dost dobrý, protože u nás svačiny dělal taťka a já jsem jako pravidelně měl úplně jinou svačinu. Takže to bylo fajn, ale tady s tou frontou do bufetu a párkama jsi mi připomněl, že my jsme to potom na gymplu vyšperkovali tak, že hodinu před velkou přestávkou jsme pár lidí ve třídě sepsali, co si kdo dá k svačině. Samozřejmě někdo odešel na záchod, dal to paní bufetový prostě jako objednávku a na začátku velké přestávky paní bufetová už nám přes všechny ty prostě studentíky už nám jenom podávala prostě bedínky s objednanou svačinou. Párky, housky, zonky v lahvičkách, prostě všechno možný. A to bylo většinou, to bylo tak jako 200-300 korun utrata.
0: To je docela slušný, ale já si myslím, že si taky paní bufetová musela vzít něco taky bokem, protože na to, aby se takhle ještě jako ve svém volnějším čase mimo přestávku prostě crcala s ničí svačinou, tak to si myslím, že musela dostat ještě aspoň tak 5 kilo měsíčně.

0: 7 hodin 47 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, no a dneska ráno tady celou dobu řešíme školní svačiny, ať už nám chutnaly nebo nechutnaly, ať už to byl chleba s máslem a šunkou, nebo to byl chleba s paštikou, chleba s paštikou a s máslem, to spoustu z vás zvedlo ze židle. No ale vzpomínali jste tady hodně taky na školní bufet, nebo respektive teda taky na to, že jste měli svačiny spíš ve škole, než že byste si je dělali doma.
1: Čau, tady Maras, my jsme mývali svačinky ve škole. A byly docela dobrý, ale byla tam jedna pomazánka, která byla nejodpornější věc na světě. Byla to pomazánka z droždí. Tak jak odporně to zní, tak to odporně chutná. Fakt jako hnus. Takže tak, ahoj.
0: Jako Mara si musím říct, že když jsem si tuhletu voiceovku poslech poprvé, tak jsem si myslel, že se jako regulárně tady ve studiu poblivu. Ale jdeme se podívat taky za Rudou.
2: Čau, Dome. Ale u nás to bylo jinak. My jsme měli ve školní jídelně vždycky kantínu, takže o velký přestávce jsme naběhli dolů, koupili jsme se tam housku namazanou máslem, sosem, nějakou vysečenou, to bylo nějaký rejče a takhle, nějaký šinky a tak, takže my jsme si svačiny kupovali, no.
0: No, občas taky, ale já ve finále, i když jsem měl tu svoji svačinu, tak jsem si do toho bufetu stejně zašel, že jo, buď to na ten párek, a nebo u nás dělali paníny s kuřecím masem, sýrem a taky barbecue omáčku, a to byla chálka jak prase. No a my se jdeme ještě v neposlední řadě podívat taky za Romanem.
3: Krásné ráno, Dome Spinneři, tady Roman. Hele, téma paštika, to je výborný, protože v zásadě na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštiku mažou máslo, a ti, kteří nemažou. Ale hele, já chodil do školy v době, kdy nebylo do čeho to balit. Takže je jedno jaká svačina, ale vždycky ti na tom zbyl takový ten tenký ubrousek, který si nemohl odendat, takže si minimálně půlku toho ubrousku vdechnul s tou svačinou. Takže vlastně to bylo jedno, ale ubrousky byly pak jako dobrý. Krásný den všem, čau.
0: Ale bráško, tohle to si pamatuju taky. A nikdy vlastně už si nevzpomínám, jak se to jako stalo, ale měl jsem normálně krabičku a v tom jsem měl klidně třeba právě takhle jako chleba normálně jako s máslem, na tom třeba jako nasypaný ajdám, a právě na tom mi třeba máma, na tom mi máma třeba dala právě jako ten ubrousek, aby se to nerozsypalo, že jo. No a samozřejmě, jak se to tak jako kvrdlalo, tak se prostě ten ubrousek přilepil na to máslo a bylo to fakt jako

0: Fajn ráno. Mashup.
1: No a na chvilku se dneska ráno taky odprostíme od 1. září a taky od školy, protože tady samozřejmě při úterku nesmí chybět mashup. Dnešní mashup má v sobě tři věci, to je taková první věc, kterou ti k tomu můžu říct, takže se soustřeď čistě jenom teďka na tři věci, které právě teď uslyšíš v mashupu.
0: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životu
1: páru. No, tak co si myslíte o dnešním mashupu? Já si myslím, že to nebude zase tak úplně něco těžkýho, ale pojďme se ho ještě jednou připomenout a dál můžete začít typovat.
0: Ani k stáru, ani

0: Like. Spin ráno. Mešup.
1: 7 hodin 54 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno a my jsme se tady pár minut zpátky pustili, jak zní dnešní mešup, tak pojďme si ho připomenout.
2: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru.
1: Já si myslím, že dnešní mashup není zas tak úplně těžký, jsou tam jenom 3 věci, tak pojďme se podívat za Samuelem, co typuje.
3: Ale v mashupu slyším divokýho byla čmelák.
1: Jsi si jistý, že je to čmelák? Ale jo, je tam čmelák. Tak, my si ten mashup ještě jednou připomeneme, no a zbylý dvě věci už jsou čistě jenom na vás, tak uvidíme, jestli to do té 9 ráno stihneme nebo ne.
2: Ani k stáru, ani

0: Právě teď.
1: No a protože máme 7 hodin a taky 56 minut k tomu, tak se jdeme podívat taky na to, co nás dneska čeká venku. Aktuálně by tam mělo být nějakých 15 stupňů, k tomu polojasno po celé České republice. Odpoledne počítej s tím, že teploty vyšplhají k nějakým 20, maximálně 23, a to teda konkrétně teda spíš na východě Čech. Každopádně na severu Čech počítej s tím, že by mělo dneska sprchnout, konkrétně teda v Boleslavi, v Liberci nebo třeba taky v České Lípě, tak tam počítejte s přáňkama. Jinak to vypadá docela slušně, polojasno a 21 je krásný. 1. září. Tady je Rádio Spin na dom.
2: Spin Radio.
3: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkýkrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.
4: Dámy a pánové, After Work on Tour je koncept pražské

0: Hezký dobrý den všem u Rádia Spin. Dneska máme úterý 1. září, svátek slaví Linda a také Samuel, tak ještě jednou přeju všechno nejlepší. No a krom toho, že slaví Linda a Samuel, tak slaví také všichni školáci, protože dneska je první školní den. Tak ještě jednou náš takový oblíbený zvouček, no ale my se naposledy vrátíme dnešnímu tématu, protože dnešní téma právě byla škola, nebo respektive teda školní svačinky, který jsme měli rádi, anebo který jsme absolutně nenáviděli. Záleželo na tom, co nám kdy máma prostě dala vlastně jako do krabičky. Tak my se jdeme rychle podívat na to, co jste dostávali k svačině.
1: Hele, u mě to byla skoro pokaždý taková klasika rohlík. Máslo, šunka a
0: třeba pír. Klasika, co miloval úplně každý.
2: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášelo rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem tomu přišla na chuť. Hezký den.
0: No ale počkej, Pajky nám k tomu něco poví.
3: Ale já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řek a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo... když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
0: Já jo, hele, je to prostě sakra dobrý, ale co musím říct, že je taky sakra dobrý, tak byly prostě svačinky, který měla Anča.
4: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky, ty jo, mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou, ty to jsem úplně milovala. A jinak jsem si potom o přestávkách chodila do bufetu pro obložený housky, tam byly tyjo za 16 korun, toasty tam dělali. No a jinak asi jsem neměla žádnou svačinu.

8 hodin na 12 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky domno. A ještě než se přesuneme dál ve dnešním Spin ránu, tak mám tady ještě jednu takovou zprávu, a to ze světa školství, protože hele, když už je ten první školní den, tak tady prostě musí aspoň jedna ta zpráva z toho školství zaznít. A to třeba o typce, která podle mě trhla rekord v zameškaných hodinách, a to kvůli tomu, že si 9 měsíců užívala s mámou dovolenou v Egyptě. Jo. Takhle přesně to udělala a tímhletím stylem zameškala přes 900 hodin. To už je solidní dovča, že jo, co si budem povídat. Údajně tam holky byly kvůli tomu, že měly nějaký zdravotní komplikace, ale že by je chytla faraonova pomsta na takhle dlouhou dobu, no moc nevím. Možná teda víc než řešit ten průšvih by se jim vyplatilo tam zůstat asi pravděpodobně na furt, protože já si myslím, že po takovejhlech zmeškaných hodinách nebo zameškaných hodinách tě už do školy asi pravděpodobně zpátky nevezmou.

0: uvádí pravda nebo lež.
1: Je to přesně tak, 8 hodin a 15 minut, to je přesný čas, kdy tady na Radio Spin v drtivý většině startuje hra pravda nebo lež. No a ani dneska to samozřejmě nebude výjimkou. No a co by takhle 1. září mohlo být tématem nebo jiným tématem pravdě nebo lži než prostě škola. Takže 210, 32, 30, 30, my si dáme teďka rychlýho metrobumina nebo rychlýho, on bude mít 3 minutky, ale máte 3 minutky na to cinknout a zahrát si se mnou pravdu nebo lež. Tak pojďte na to. I'm

0: Rádio Spin uvádí Pravda nebo lež.
1: Na Rádio Spin pokračujeme ve Spin ránu, s tebou je dál taky Domno a právě teďka ustartuje hra Pravda nebo lež a dneska si proti mě zahraje Mike. Majku, dobrý ráno.
2: Čau, zdravím.
1: Tak Majku, jaký ty jsi byl student?
2: Ale já jsem byl docela dobráček, akorát pak nějak na střední se to pokazilo, tak mě vylili.
1: Ale to se prostě stává, každopádně proč se na to ptám, je to, že dnešním tématem je škola. Tak jsem zvědavej, jak ti to půjde, Majku? Jdeme na to, jestli jsi ready.
2: Jo.
1: Tak jo, otázka číslo jedna. První dívčí gymnázium v celé střední Evropě vzniklo v Praze, a to pod názvem Athéna. No to je dobrá otázka na začátek, viď?
2: Tady budu asi typovat, já si myslím, že to nebyla Athéna, že to byla nějaká Minerva nebo něco takového, takže tam ne.
1: Dobře, takže označujeme lež v tom případě. A bodík pro tebe, řekl jsi to naprosto přesně, hezky ty.
2: Dobře ty.
1: Tak jdeme na otázku číslo dvě. Marie Terezie zavedla v roce 1774 povinnou školní docházku přesně na 9 let.
2: Tak to bych dal taky lež. Já si myslím, že to bylo na kratší dobu, že to nebylo na 9 let.
1: Kolik myslíš, že to tak mohlo být?
2: Uha, 6.
1: Myslíš si, že 6, jo? A že by z toho vznikla 9letka? No tak uvidíme, dobře, označujeme lež. Hele Majku, na to, že tě vylili ze střední, jak jsi jako sakra dobrý. Hele, je to přesně tak, ty vole, jako bylo to na 6 let, máš pravdu. Tak
2: fakt, jo,
1: je to tak? Je to tak.
2: Dobrý, je to mi v té hlavě zůstalo.
1: Tak, poslední otázka. V Chorvatsku mají jako nejlepší známku 5 a nejhorší známku 1.
2: To je pěkný bizárek. Tak dejme, že je to pravda.
1: A ok, že bych takhle jako ještě na poslední teda jako dal pravdu, jo?
2: Já ti nevěřím ani slovo, když se snažím pomoct. Jo, dáme pravdu. Dáme pravdu,
1: tak označujeme pravdu.
2: Hej, krají, jdejme.
1: Dobře. Majku, dneska je to big win, ty vole. Jako takovejhle nášup jsem dlouho nedostal teda. Hezky
2: jo,
1: pěkně,
2: tak to mě baví.
1: Mně moc ne, ale hele, gratuluju k výhře, užívej úterý a zase s někdy slyšíme, Majku. Mně se hezky, díky za hru.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, jdeme se podívat na to, jak to v tuhle tu chvíli vypadá na českých silnicích. Když se podívám do regionu, tak tady je jediný zádrhel hlásí Liberec, a to na příjezdu po rychlostce směrem od Jablonce. Tam to poskakuje kvůli práci na silnici, takže tam počítej s nějakou tou minutkou navíc. No a s nějakou tou minutkou navíc počítej taky na příjezdu do Brna po D2, protože i tam to v tuhle tu chvíli poskakuje. Stejně tak, jako to poskakuje na příjezdu do Prahy po D7, takže tam určitě dávej taky pozor. Jinak, co se týče Prahy pro tuhle tu chvíli, tak tady je to docela dost rozbouřený. Počítej s krešem na Kbelský a tam to kvůli tomu poskakuje směrem do centra až někam k Cínovecký. Pozor si dávej potom taky v ulici Průmyslova, protože i tam se bourá. Jinak co se týče kolon pro tuhle tu chvíli, tak klasika Holešovičky, Povltavská, prakticky celá Libeň a Palmovka jsou zasekaný pro tuhle tu chvíli. Stejně tak i Štěrbolská spojka směr centrum, nebo třeba taky Dobřížská s Barandiákem po směru do centra. Ode mě to dopravě to nejdůležitější. Kdyby si ty narazil na něco dalšího po svý cestě, tak určitě dávě vědět, buď to na 210 32 30 30 nebo do naší mobilní apky Rádia Spin.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Galerie už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Benešova. Nově tu vysíláme na 985 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.

0: Jeden na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a 32 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, s tebou je dál taky Dom. No a právě za pár minut odstartuje Hra jeden na jednoho, ve který hraješ tenhle ten týden o stupenky do kina, a to na film Bojovník. Film Bojovník je vlastně asi, můžu říct, takový, dejme tomu, film podobný Rockymu, akorát v českém podání, že hele, to bude taková ta prostě jako bojová klasika, bude tam něco o boxu, něco o MMA, víš co, hele, prostě pokud máš rád bojový sporty, tak to bude něco pro tebe, takže cinkni na 210 32 30 30. No a za 5 minutek se do toho pustíme, takže volej.

0: na jednoho. Ve Spin ránu na Radio Spin.
1: 8 hodin a taky 38 minut, ty nám posloucháš Radio Spin. No a právě teď tady začíná ten pořádný souboj, a to o stupenky na bojovníka, o který se tu dneska ráno popere Pajky. Pajky, čus.
2: Ahoj, ahoj.
1: Tak Pajky, řekni mi, jaký ty jsi byl student, když už je ten první školní den?
2: Já jsem byl rodnej student. V životě jsem se doma neučil a jenom jsem ve škole naslouchal a odpisoval a prošel jsem.
1: Hele, i tak se to dá ve finále udělat, ale děti, neberte si z něj příklad, jestli teďka posloucháte, jestli už vás
2: pustili dřív. Nikdo.
1: Tak, jdeme se podívat taky za Petrem. Petrem, Petře, dobrý ráno.
3: Dobré ráno, Dome, čau, Pajky.
1: Tak.
2: Ahoj.
1: Peťa, jaký ty jsi byl student?
3: Já nevím, takovej nějaký, nějak jsem všude procházel s odřenýma ušima, ale nějak to šlo.
1: No tak uvidíme, jestli to i dneska bude s odřenýma ušima nebo ne, protože tématem dnešní hry jeden na jednoho je tematicky první třída. Tak jsem zvědavý, jak na tom budete.
3: To bude ostuda, ty vole.
1: No, uvidíme, hele, jenom připomínám.
2: Hele, lepší než paštika s máslem.
3: Přesně, ty ve... Nepovídej to s tou paštikou.
1: Bráško, fuj. Nic není lepšího než paštika s chlebem a máslem.
3: Tyhle, fuj.
1: Jenom připomínám, že abyste se mohli přihlásit o odpověď, tak musíte nejdřív zakřičet svoje jméno a nechat se vyvolat. Tak, já si myslím, že pravidla jsou jednoduchý a můžeme jít na otázku číslo 1. Kolik je 3 plus 2?
3: Petr.
1: Petr, Petře.
3: Pět.
1: Pět. To je správně. Easy going otázka úplně na začátek. Tak, jdeme na dvojku. Jakým písmenem začíná slovo auto?
3: Petr.
1: Petře, ty se nezdáš, ty dneska jedeš.
3: A.
1: A je správně. No tak jo, uvidíme.
2: Jestli si neřek, jestli na začátku věty nebo na konci, pozor, jestli je velký nebo malý.
1: To je úplně jedno, to je A jako A.
3: Ty si dáš tu paštiku pak.
1: Přesně tak. Hele, poslední otázka, uvidíme, jestli to bude zlatý hat-trick. Jaký zvíře dělá tenhle zvuk?
2: Pajky.
3: To je pajky, když zvrací tu paštiku.
2: To jo, to je pravda.
1: Hele, Pajky, není to úplně za studou, máš tam jeden vodík, ale Petře, tobě gratuluju, odnášíš si stupenky.
3: Díky.
1: Tak jako koho máme Peťa s sebou do kina?
3: Asi kámoše, uvidím.
1: Myslíš, že paní by se to nelíbilo?
3: Já tam s ní nechci jít.
2: Peťo, já ti to moc přeju a běž dvakrát sám, už si to.
1: No tak jo, Petře, vydrž na drátě, gratuluju ti a Pajky,
2: čau,
1: my se slyšíme zase někdy.
2: Se, ahoj.
1: Čus, čus, díky za hru.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Spin ráno. Mashup.
1: Tak pojďme se v 8 hodin a 44 minut vrátit ještě dnešnímu mashupu, který jsme se tady před hodinkou pustili. Uvidíme, jestli mi sem dorazili nějaký správný tipy, nebo jestli se ještě trošičku tápete. Tak pojďme si ten mashup připomenout a jenom říkám, nebo připomínám taky, že jsou tam tři věci.
2: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru.
1: Tak, já si myslím, že dnešní mashup je poměrně jednoduchý, tak se jdeme podívat na další typy, které tady jsou, jdeme za Janet.
3: Takže je tam čmelák od divokýho byla, 100%.
1: Tak, čmelák tam je, ano. Tyhle, to se prostě nikdy neomrzí, tato věc. Honza.
4: A jo, tady Honza, hele, je tam v tom mashupu ještě Jaroslav Úlič, Zdeněk Svirák a Nik Stáru, písnička, Zvratný hlav.
1: Je to tak, ani k stáru z Vratných láhví je tam taky.
2: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru, nemám páru.
1: No a co je ta poslední věc, to vám zbývá odhalit teďka, takže 210 32 30 30 mobilní aplikace Rádia Spin. Posílejte, co posledního slyšíte dneska v mashupu.
2: Ani k stáru,

0: Fajn ráno. Mashup.
1: Neskutečný. 8 hodin 49 minut, ty nám posloucháš Radio Spin, svou jedal taky dom, no a jak už jste mohli tak trošičku zaslechnout, tak se mnou už je ve studiu taky Vicky, čus.
2: Čau.
1: Co se mračíš, tobě nejdou sluchátka,
2: no,
1: nebo
2: nejdou
1: co
2: nejdou mi tak, jak bych chtěla, no, jsou nějaký hrozně stišený.
1: Jsou nějaký hrozně stišený, tak to pak poladíme.
2: No.
1: Já si myslím, že by to mohlo být něco takového, že tam by ti potom...
2: Jo, normálně, teď mi to tam, ty bláho, tak dobrý
1: ne?
2: Skvělý.
1: Vinkam šáhnout.
2: Já jsem se lekla, že neuslyším mashup.
1: No hele, tak ten si myslím, že uslyšíš a musíš ho slyšet, protože spineři budou potřebovat pomoc trošku.
2: Tak jo.
1: Tak jo, hele, tak tady je dnešní mashup.
3: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru.
1: Tak, Vicky, dnešním mashupu už Žanet odhalila jednu věc.
4: Takže je tam čmelák od divokýho byla. 100%.
2: Ano.
1: Já to miluju. Já se to pustím ještě jednou. Romane, dej nám to do playlistu, prosím, já vím, že mě teďka slyšíš. Tak, jdeme taky za Honzou.
5: A jo, tady Honza, hele, je tam v tom mashupu ještě Jaroslav Úlici, Zdeněk Svěrák, ani k stáru.
2: Ano.
5: Ani k
1: stáru, ty tam slyšela taky,
2: ani
1: k stáru,
2: ani k stáru,
3: ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru. Nemám o životě páru,
2: ani páru.
1: No ale Vicky, hledáme ještě tu poslední věc, tak poslouchej pozorně. Jo. Věřím tomu, že jsi byla určitě faninkou akční hrdinek jako malá. Stejně
2: no.
1: Tak jako já. Korty jedný.
3: Ani k stáru, ani k stáru, ani k stáru, nemám o životě páru.
1: Je to takovej...
2: Xena!
1: No, to byla taky akční hrdinka, ale Xena to není.
2: Ne, typla bych tě na Xenu, ale...
1: Jo, taky jsem jako měl rád Xenu, jako to nebudu lhát, ale byla ještě jedna, která byla taková trošičku hezčí.
2: Hezčí
1: byla
2: Xena.
1: Blondětá.
2: Ha.
1: Chodila... do školy.
2: Aha.
1: A měla v ruce česnek.
2: Co prosím?
1: A dřevěnej kolík.
2: Cože? To byla nějaká Drákula v ženském vydání?
1: Byla to Buffy přemožitelka upíru. No tak jo, tak to by se měli dnešní mashup, no a my se s Vicky vrátíme zase za chvilku, protože probereme co jinýho než školu, přece jenom je 1. září.

0: 8 hodin 54 minut, 1. září, úterý, svátek slaví Linda a taky Samuel. Ještě jednou přeju všechno nejkrásnější k svátku. No a Vicky.
1: Ano.
0: Dneska jeden D. Dneska jeden, kdy se před hodinkou rozezněly tyhle ty zvuky po celé České republice. To taky nebudu rád. Vicky, vy jste tady dneska se spinnerama probírali svačiny. Mm-hmm. Ať už to byly svačiny, které jsme milovali, nebo které jsme úplně jako absolutně nesnášeli. Ano. Tak jakou svačinu ty si od maminky milovala a jakou si úplně nenáviděla? A já vím, že máma bude poslouchat.
1: Ahoj,
0: a že
1: mami.
0: Se to prostě po letech doví.
1: Takhle, tady to bude hodně jednoduchý, protože my jsme měli takový stereotyp. Já jsem každý ráno před školou dostávala toasty s máslem a s medem. Mm-hmm. A musím se přiznat, že jako po 8 letech už jsem jako nemohla. Už jsem to do sebe soukala, už jsem byla jako mami, můžeme dát něco jiného, prosím. A mami byla jako, nic jiného tady není.
0: Cože?
1: Jo, a potom jsem měla svačiny. A to bylo vždycky to bylo jablíčko a takový malý rýžový chlebíček. Takže já ti říkám, že já jsem nikdy nic jiného neměla. Já jsem pak vždycky koukala na ty obložený chlebíčky těch ostatních, hele, to se mě nikdy nepoštěstilo.
0: Tak zase na druhou stranu, díky tomu jsi takhle hezky hubená, jaká seš, a já jsem díky svojí paštice s máslem a chlebem prostě ty takový cvalda, jaký jsem na to.
1: Ne, ale jako, abych jenom jako to zakončila hezky, mami, ty mě určitě teďkon tady posloucháš, je to pohodě, jo, protože one apple a day keeps the doctor away. Jinými slovy, jedno jablíčko za den odhání doktory, takže drží tě při zdraví, no, tak asi dobrý, no.
0: Přesně, taky se říká, že jeden krk je lepší než 10 doktorů, ale nekrkáme tady, že jo. Tak, jak je venku, Vicky?
1: Krásně.
0: Krásně.
1: Ale teda dneska ten první školní den opravdu počasíčko se vyvedlo. Takže já bych dávala 10 z 10. Je to dobrý začátek, je to krásný vkrok v nový rok.
0: Tak
1: školní.
0: Je to takový trošičku prostředníček od počasí, ne? Jako,
1: je to trošku.
0: Když jdete do školy, tak prostě bude hezky, včera pršelo.
1: Přesně to.
0: No tak jo, tak užívejte komunikátor s Vicky, cinkněte si o nějakou hezkou písničku a my se slyšíme zase zítra ráno. Mějte se hezky, čus. Spin Radio.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

Radio Spin. Krásný dobrý ráno ještě jednou. Od Majku tě zdraví Vicky. Máme úterý 1. září. No a svátek má dneska Linda a Samuel. Takže ještě jednou všechno nejkrásnější k svátku. Ráda bych připomněla, startuje nám komunikátor, takže tohle je ten čas, kdy si zavolej o svůj track. Rozhodně to nenech na poslední chvíli. 210 32 30 30 a nebo pošli hlasovku. No a teď už jdeme na Bonjourku s Vicky. Tak prosím tě, první školní den, jo, hele, přiznám se, já byla teda prázdninový dítě, do školy jsem se netěšila, ale první školní den byl ještě prima, jo, to si pamatuju, to jsem přišla s takovou tou novou trpělivostí, odpočatá, spolužáci mě ještě neštvali, učitelky taky ne, no a dobrá zpráva, první školní den trvá tak 2 hoďky, víš co, a pak máš spoustu času na přátele, takže vlastně první školní den ještě není ten stresíček, jo, hele, zároveň, co mi teda přijde super, fasují se učebnice a to mě teda vždycky bavilo. Jako listovat učebnicema a vůbec nerozumět tomu, co se tam píše, tak jako trošku křeč, ale vlastně pěkňoučký, jako takový ten pocit toho, ha, chci zpět na svoji planetu, anebo tohle je opravdu jako text napsaný jak někým z Marsu, ale dobře, zvládneme to, vždycky jsem si říkala, tak takhle chytrá,

0: aplikace.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a já už tady mám teď hlasovku od jednoho spinera, od Janka. No a rozhodně, spinere, ty taky neváhej a zavolej, anebo pošli hlasovku přesně jako tady Janek.
2: Čau, dobré ráno, zdravím celý Spin i všichni, co poslouchají. Já bych poprosil zahrát od LA4 Ragnarok. Děkuju a úspěšný den všem. Ahoj.
1: Díky moc. Posílám ti Ragnaroka, no a tobě a taky samozřejmě všem školákům, kteří to dneska jdou rozjet do školy. Jedeme.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu. Nehoda je v Brně v ulici Vídeňská, takže úplně v centru. Pozor, dálnice, zdržíš se na začátku D7 na Lipské směrem z Prahy, tady je nějakých 10 minut navíc. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme crash na pražském městském okruhu na 76. kilometru ve směru na Ruzyň a D7. Bavíme se tady o nehodě nákladáků v Modleticích. Crash je v ulici Zenklová a potom taky na spojovací. No a pozor na Bubeničský tunel. Tady je totiž nehoda na sjezdové rampě přímo v Troji směrem na Břevnov. Je tady nehoda dodávka versus závora. No tak bacha na to. No a poskakuje nám Štěrboholská spojka směrem na D1. Je tu až čtvrt hoďka zdržení. To je zatím ode mě z dopravy vše. A pokud ty máš nějaký čerstvý info, tak prosím tě, dávej mě a spinnerům vědět. No a to na čísle 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na rádiu Spin.
2: Pusám něco jinýho, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc rapu v republice.
4: Rock'n'roll, životní styl, přímý show.

0: na rádiu Spin. Na čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Vik je tady s tebou, taky skvělé úterý, no a máme tady dalšího spinnera, který mi volal, je to Petr.
2: Vicky, tady Petr, až bude částek, třeba dneska, zítra, nebo ve čtvrtek, pátek, prosím tě, já bych si dal jednoho Ektora, byli by to sousedi, díky.
1: Prosím tě, Petře, na tebe já mám čas tady vždycky a hned, takže sousedi, letí tvým směrem, užívej, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou a před náma další hoďka komunikátorů, takže rozhodně neváhej, mám tady pro ten tvůj track přesně místečko. Zavolej 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku Big Tashing, co si tady teďkon v to úterý dáme. Hele, první školní den, takže pojďme si udělat radost sobě i všem studentům, kteří už dneska museli vyrazit do školy. No a prosím tě, co probereme v příští hoďce, jo? Podíváme se na silnice, respektive podíváme se do autoškol, respektive podíváme se na Slovensko. No, jednoduše, probereme řidičské oprávnění, protože na Slovensku udělali teď zpřísnění vlastně pravidel, podle kterých ti dají anebo nedají vlastně ten řidičák. No tak to budeš mrkat. U nás v Česku je to stále dost benevolentní, ale na Slovensku přitvrdili. No a já už bych k tomu jenom prozradila, děti, učte se pilně, ano. Opravdu i tenhle školní den přispívá k tomu, abyste potom mohli sednout za volant. Opravdu lehce bizárek, jdeme na počasí. Vžum. Tak doufám, že jsem tě nadchla, že teď už si říkáš ty bláho, co to tam na tom Slovensku mají za nový pravidlo. No, ještě ti to nepovím, ale povím ti, jak je venku. 17 stupňů Celsia v Praze a polojasno. Ve zbytku republiky 17 až 20 stupňů Celsia. Jasno, polojasno, odpoledne až 24 stupňů Celsia, bude hezky v Praze, polojasno, ve zbytku republiky, jak by smet. Jenom koukám, že tady na severu Liberecký, Ústecký, Karlovarský a potom taky Plzeňský kraj, takže sever a západ, no tak tady nám možná i lehce sprchne. Ale celkově dneska to vypadá pěkně.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátky dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S Kohoutem v logu.
3: Radio Spin. Dash Dabou. Radio Spin vysílá v Dabu celoplošně. Věděli jste, že zvuk v digitální síti DAB je mnohem lepší, čistší a bez šumu?

Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou. No a teď auto okénko. Podíváme se k bratrům Slovákům. Chlapci se nikdy s ničím nemazali. Nově tady řidičák získá jen ten, kdo úspěšně dokončí alespoň základku. What? Důvod? Novela zákona má zlepšit bezpečnost na silnicích a školní docházku. Takže mám tomu rozumět teda tak, že doteď bylo normální, že děcka na Slovensku si to prostě drandila v kárce z vesnice do vesnice, no a já nevím, v omluvenkovém listu bylo Pančelko, prepáč, omluvte Pepika z matiky, učí se vybržďovat? Já fakt nevím, ale já bych se asi ani nedivila, jo. Slovensko je prostě divoký, v Česku stačí, když máš věk, složíš úspěšně autoškolu a nenadejcháš. Uf, uf, uf. A i to je pro nás někdy těžký. Takže přece jen Slováci jsou bratia, takže k této složitosti se ještě přece jen může přidat inspirace slovenskem, tak aby náhodou to u nás nezavedli taky, jo. Protože na druhou stranu si říkám, tohle je super motivace pro všechny děcka v lavicích, víš co? Hele, Franto, tu devítku prostě vychodíš, jinak budeš jezdit celý život MHDčkem. Bu, bu, bu. Ale tohle je fakt jako větší strašák než kde jaký strašidlo, fakt že jo. Teda, já musím říct, že si můžu oddechnout, že za prvý základku už mám za sebou úspěšně, za druhý řidičák jsem složila úspěšně a za třetí nežiju na Slovensku, ale v Česku. Radio Spin.

Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou. No a samozřejmě, že komunikátor s náma, to znamená, že teď je ten čas, kdy ti můžu zahrát track na přání. Takže ať už seš teďka v autě, v kanclu, nebo třeba už míříš ze školy, přece jen už máme 10, ne? Tak jenom 2 hoďky dneska bych tak jako typovala, takže už seš třeba na cestě, no tak či tak, nebo třeba už se chystáš na oběd. Pro ty, kdo vstávají dřív, ne, to já mezi ně nepatřím, já teďkon snídala. No každopádně, ať už seš kdekoliv, tak já se těším, že teď mi můžeš zavolat na číslo 210 32 30 30 a nebo mi ještě stihnout poslat hlasovku, no a zpříjemnit to dopoledne mě a dalším spinnerům právě svým výběrem tracku. Takže před náma je teďkon Kendrick Lamar, Not Like Us, no a já čekám, kdo se mi tady ozve a zahrajeme jeho track Radio Spin.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další tracky na přání, no a já už mám teď na drátě tady Péťu. Ahoj Péťo.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Prosím tě Péťo, co ty a škola?
2: Jo, dobrý.
1: Dobrý. Já jsem slyšela, že tohle byl teda tvůj první školní den dneska, je to tak?
2: Jo.
1: Fakt? Ty bláho.
2: Jo.
1: No a co ti tam udělalo největší radost?
2: Piknik.
1: Piknik?
2: Jo.
1: Počkej, vy jste tam měli jako něco dobrýho připraveného, jo?
2: Jo.
1: Ty jo. A co to bylo?
2: Susenky, takovýhle sladkosti.
1: Teda. No tak to je krásný. No tak to vás rozhodně jako navnadili pozitivně. Takže to se těšíš i na zítřek, viď?
2: Jo.
1: Jo? No tak já ti budu držet palce, aby tam byly ty sušenky i zítra. Umí to s vámi teda krásně. Tak užívej školu, ať se ti tam líbí. No a co ti teďkom budu moc zahrát k tomu tvýmu prvnímu dni velkýmu?
2: Michael Jackson, Billie Jean.
1: Dobře, tak jo, no tak posílám to rozhodně tobě, posílám to taky tátovi, který je tam teďkon s tebou. Měj krásný den a ahoj, ahoj Peťo, čau.
2: Ahoj.
1: Díky, že posloucháš Radio Spin.

0: že začíná škola děti.
1: Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářské tvorby školních svačin.
2: Hele, u mě to byla skoro po každý taková klasika rolí, máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky, tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou, to jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, Dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou, to fakt, ale později jsem tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštikou mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
6: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, co se týče regionu, nehoda je v Brně v ulici Chironova. Dál mířím na dálnice, tady je nehoda na D11 na exitu 84, na výjezdu z D11 na D35 směrem na Lipník nad Bečvou. Je to v okolí Praskačky. Srazil se tady náklaďák s osobákem. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici nad Primaskou a nově taky v ulici Novovysočanská. Tohle je zatím ode mě z dopravy vše. No a pokud máš ty nějaký info, tak rozhodně neváhej a zavolej 210 32 30 30 anebo mi pošli hlasovku. Díky moc a hlavně opatrně.
1: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Rádiu Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já tady mám dalšího spinera, který má track na přání. Co to bude, Michale?
1: Tak, zdravím, já jsem Michal, vybral jsem si písničku od Sergeje Barakudy Ostrava a písnička bude věnována pro všechny, co poslouchají právě Spin.
0: Díky moc, Michale, mám to tady pro tebe připravený. Michal není z Ostravy, ale Sergej má rád, takže mám to tady pro něj a letí to tvým směrem. Krásný den, Radio Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, Vicky tady s tebou, no a já mám velkou radost, že tady teď ve studiu můžu přivítat naši hiphopovou vědkyni, Aničku Horavcovou.
1: Ahoj,
0: ahoj. Aničku můžeš znát, protože má tady pravidelnou svoji rubriku, vlastně svůj pořad celý, plný rubrik. Každý úterý tady od 8 večer do 11 nás tady těší starým novým hiphopem. Tak Aničko, co nás dneska čeká a nemine?
1: Hlavní téma bude další klasická deska z 90. Mos Def a Talib Kweli Black Star, takže hodně politického rapu.
0: Mm-hmm.
1: Bude pravidelná rubrika Deska týdne.
0: Ano.
1: A dneska bude speciální experimentální hip-hop.
0: Oh.
1: Saul Williams vydal nové album Leap Year.
0: Big těšink.
1: A to je teda jako, to bude zajímavý, to hip-hop, trip-hop. Trochu i amapiano, všechno dokopy.
0: Takže
1: zajímavý desk.
0: Naučíme se něco novýho.
1: Ano.
0: Zaposloucháme se úplně do jako nových rytmů, úplně něčeho netradičního, tak na to se hodně těším. No a možná, že se spineři teďkon jako ptají, proč seš tady dneska se mnou ve studiu, že si jako netelefonujeme, jo?
1: No.
0: Tak co se děje dneska? Proč si tu?
1: Dneska jdeme nahrávat Spin Talk.
0: Mhm.
1: A budeme se bavit o Tupakovi.
0: Au.
1: A zrovna před 8 hodinami byl vynesen rozsudek.
0: Tak pozor,
1: takže
0: pozor.
1: Takže Kiffy D, gangster, byl shledán vinen. A hrozí mu až do životí, tak uvidíme, kolik mu dají.
0: Tak to je drsný. Ten, kdo by nevěděl, tak to byl hlavní podezřelý ve vraždě Tupaka.
1: Mm-hmm.
0: No a teda teď se dozvíme, kolik dostane.
1: Hele, jenom 30 let to trvá.
0: Jenom 30 let. A je mu jenom 50, takže to je v pohodě. V 80 krásný důchod ještě.
1: To.
0: Ty bláho, no tak vidíš to, takže to znamená, že opravdu člověka jako doběhne ta spravedlnost. Dřív nebo později.
1: Hele, doufejme.
0: Tak kdyby od Tupakovy smrti už máme pár let, že jo?
1: To šlo trochu rychleji, nebo bylo by to špatný.
0: Jo, tak ano, boží mlýny melou pomalu, ale jistě. No ty jo, takže dneska vlastně budeš mít Aničku večer, ale Anička teď připravuje ten speciál s Romanem a ten bude vysílán 10. Je to tak, při výročí úmrtí.
1: No, 10. není úplně ten den,
0: ano.
1: Ale Roman ti to...
2: 10. je den s Tupakem, Vicky, to jsme si prostě řekli, to je prostě příští čtvrtek od rána, od 9 až do 11, do večera den s Tupakem, takže tomu se budeme věnovat celý příští čtvrtek a já to tady můžu říkat do kolečka, do kola.
0: A já to říkám.
1: Pan učitel nás tady
0: Roman
1: opravil.
0: Učiteluje a je to správně, já se učím od nejlepšího, já dneska taky budu už učitelovat, takže dobrý je to. No tak jo, tak skvělý, tak Aničko, díky moc, že jsi se tady za mnou ještě stavila za náma, za spinnerama.
1: A slyšíme se v 8.
0: A slyšíme se dneska v 8. Tak ahoj a já už jenom řeknu, jaký máme počasí. Počasíčko, počasí máme momentálně 20, wow. Ne, teď máme 17 stupňů. 17 stupňů Celsia stále v Praze, ve zbytku republiky až 21 stupňů, polojasno, dneska odpoledne maximálky kolem 23-24 stupňů. Čekej, že bude tak nějak skoro jasno. Jediný, kde můžeš čekat lehké přehánky, je takový jako severozápad. Jo, tady Liberecký, Ústecký a Karlovarský kraj nám to trošičku pošmourně kazí. No a já už budu muset teď končit, Roman mi tady ukazuje na časomíru a bude to drahý, ahoj! Přijíždíme se v příští hodice. Pokračuje komunikátor, no worries. Radio Spin.
3: Spin Radio.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, další songy na přání, no a já už tady mám teď vzkaz od Davida.
2: Čau, Spinezi, tady David, já bych chtěl zahrát písničku od Praga u Lil Nekorektum, bylo by to pro všechny, co poslouchají a hlavně Vicky pro sebe do studia.
1: Díky moc, Davide, David už má dnešní první školní den za sebou a říká teda, že zítra tam bude muset jít znova, tak Davide, já ti přeju, aby jsi si zbytek školního roku užil, no a teď už ti posílám tady pozitivní Prago Union a dost nekorektně Radio Spin.

0: Vicky tady s tebou, další track na přání podle tebe. No a tentokrát se mi dovolali dvě holčiny, u kterých jsem si reálně myslela, že jsou to ségry. Tak sehraný byli, úplně mluvili unisono, parádně. Ještě jednou vás zdravím na cestě. No a mluvili spolu unisono až do jednoho zásadního, zlomového okamžiku, na kterým se teda holky neshodly.
1: Sára a Domča.
0: Šli jste do první nebo do jaké třídy?
1: Do páté.
0: Do páté. To už víte, jak to ve škole chodí. To už není nic novýho, co?
1: Jo, jo.
0: A těšili jste se?
1: Jo.
0: Ne. Jo. Ne? Tak tady cítím nějaký rozpor. Jedna se těšila a druhá ne. Je to tak, jo. Jenom takové ticho. Co si necháte zahrát na cestu? Moravo od Vesny s Egem.
1: Ano.
0: Dobře, tak jo. Komu budeme hrát?
1: Mamce a tátovi.
0: Tak jo, tak maminkám, tatínkům, oběma dvěma holkám i vám, samozřejmě, kdo jste na cestách, tak šťastnou cestu do Olomouce, holky, no a pouští vám k tomu Moravo, pěkně, na Moravu, Radio Spin, užívejte.
2: Vicky, pojď to na tom Spinu rozpálit. Pojď, pojď, pojď.
3: Ladíš Radio Spin a komunikátor s Vicky.

0: tváříme se, jakoby se nic nedělo, ale děje. Proto je můj koncert tak oblíbený. Probíhá tam něco vzrušivého, o čem se nemluví, ale ty to víš. Tvý show slyší od těch mé.
1: Není to ani stejná liga, je to úplně šíj.

0: starostí a povinností a poskytnu činnost, která zaměstná, pobaví a povznesí.
1: Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a ráda bych tě pozvala na koncert PSHček, je to tak, budou mít opět svůj legendární poprázdninový koncert, letos to bude ve skateparku na Štvanici a rozhodně si to nenech ujít, protože samozřejmě, že zazní ty největší a nám nejznámější pečky. Já třeba osobně se nejvíc těším na Všichni jsou už v Německu a v Wiedersehen, já tam taky jdu, takže za mě totální pečka a já tam teda rozhodně budu, kdy? 3.9., to znamená tenhle čtvrtek večer. No a o lístky si mohl soutěžit tady u nás na rádiu Spin. Teď už ne, ale ještě stále si můžeš koupit lístky a to na stránkách tohohle koncertu. Takže Peneři, strýčka Homeboye se na tebe těší 3. září. No a třeba se tam uvidíme. Já tam rozhodně budu. Teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionu, tak nehoda je v Brandýse nad Labem a to v ulici Ivana Olbrachta. Prosím tě, je to vlastně za tou křižovatkou, když jedeš dolů po té klikaté cestě kolem zámku Brandýského, tak tam vlastně, jak se tam jako sráží hned jako několik těch ulic, no je tam takový ten nešikovný trojuhelník, tak tam teda je nějaká menší srážka, tak bacha na to. No a teď už jsem na dálnici. Nehoda na D52 na 19. kilometru ve směru na Brno. Je to tady v okolí Pohořelic, tak bacha na to. No a teď už jsem v samotné Praze, tady máme nehodu v ulici Radlická a potom taky na Pankráci. Tak rozhodně opatrně, v centru vidím, že se nám šťouchá taky Wilsonova směrem do centra a to kolem nějakých 5 minutek navíc. To je zatím ode mě z dopravy vše a pokud ty máš nějaký info, tak prosím tě neváhej a dávej vědět 210 32 30 30 anebo pošli hlasovku. Díky moc za to.
2: Automotospin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.
4: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin vítá všechny spinnery z Berouna. Nově tu vysíláme na 97 FM. Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Radio Spin.
2: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
1: Vypadl ti signál Rádia Spin? Poslouchej online na radiospin.cz.
3: Poslouchej něco jiného, prosím, Spinner.
4: Pojď to rozpálit, pojď.
1: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: je i vaše. Ty pojď sem, hele, co jsem zase našel.
1: Komunikátor na rádiu Spin.
2: Vicky, tady s tebou další track na přání. Jirko, ty jsi mi poslal tady hlasovku, tak co to bude pro koho?
3: Ahoj, tady Jirka. Chtěl bych poprosit zahrát od Tafroba Milané a bude to pro Davida a Fandu, co jsou tady se mnou v práci. A chci jim vyřídit, ať trošku začnou víc dřít, protože tady jen tak postávají a blbě čumějí. Díky moc.
2: Davide, Fando, vstávat a cvičit, je čas oběda. Milané, Radio Spin, užívejte.

0: Posloucháš Radio Spin s Vicky, no a dneska je první školní den. Je tomu tak? Úplně... Wow! Tohle to normálně, když slyším, tak mám znova husinu. No a já ti teda říkám, že to není jako den leháro, jo, jenom první školní den, ale je to vlastně den strategie a plánování. No a proč? No protože první školní den se přece řeší zasedací pořádek, jo? Já teda mega pamatuju na tu podpásovku od 3 dní, jako kdyby to bylo včera, jo, jak najednou zandala. Tak, milé děti, a jak jste si teď sedli, tak se rozhlédněte. No a toto je vaše místo po celý zbytek roku. Hele, teď já jsem se rozhlídla, ne? A byla jsem tam prostě v té učebně matematiky a kolem mě byli samý kámoši, jo, to bylo super, ale ti, kteří matiku prostě neuměli, kteří propadali, teď jako já sama taky nebyla žádný génius, já jsem doufala, že to za mě někdo potahá. No a všechny ty prostě matematické mozky, od kterých bych mohla opisovat, tak byly na druhé straně třídy. Chápeš to? Prostě fakt fail. Takže to si pamatuju, že byl hodně krušný rok. No a teď by mě teda zajímalo, co ty, prosím tě, kde podle tebe je to nejlepší místo? Kam jsi si sedal, když jsi mohl, jo? Když jsi byl v lavici? Vepředu, vzadu, veprostřed? Měl jsi nějaký svoje jako místečko, že by si teď mohl dát radu studentům, kteří třeba ještě mají možnost zítra se posadit v nějakých jiných hodinách? Jako strategické místečko prostě, kde tě ten učitel nevyšťourá? Já říkám, já jsem se snažila vždycky držet toho, kde jsou ty chytří lidé, ty byly teda většinou vepředu. No a ono popravdě, když se nad tím takhle zamyslím, tyjo, tak když jsem seděla úplně vepředu, tak pod svícnem největší tma, jo, takže já jsem to měla úplně jistý. No ale tak, teď by mě zajímaly tvoje tipy, triky. Dáme ještě počasí. Mrkneme na to, jak je venku. Tak prosím tě, momentálně máme 19 stupňů Celsia v Praze a zataženo ve zbytku republiky až 22 stupňů. A jinak odpoledne bude až 24 stupňů a čekej, že na severozápadě možná budou nějaký lehčí pršecí mraky. Jinak koukám, že zítra bude kolem nějakých 24 až 26 a zase polojasno, takže celkově žádný deště v blízké době nás nečekají. Spin Radio.
1: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kiriký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kiriký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S Kohoutem logo.

0: Posloucháš Rádio Spin a taky poslední hoďku komunikátorů. No a v téhle hoďce řešíme zasedací pořádek ve škole. Právě ten se totiž řeší první školní den. Kam si sedneš, tam už seš odsouzený dřepět celý rok. No a nikdo přece nechce být učitelkám na očích, ne? No tak důležitý samozřejmě je strategicky se usadit. No a o tom ví svý studenti z Pardubic, co dneska nemohli dospat prvního dne školy.
1: Je 16:30 a před gymnáziem v Pardubicích už čekají první ze studentů. Úplně první tu byl už o půlnoci, no a jde o to, aby si zabrali co nejlepší místa ve škole v lavicích. Říkají, že už to je taková tradice.
2: Tak teď čekáme před dveřma, abychom se dostali co nejrychleji do třídy a zabrali si ty nejlepší místa.
3: Mhm. Protože zadní lavice, to je, bez toho se nedá přežít škola.
4: Všichni chtějí sedět vzadu a proto musíme předhnat všichni ostatní.
0: Tak pánové tvrdí, že zadní lavice jsou the best, no ale já tady mám teď vzkaz od Michala, školního mazáka, který už to má dávno za sebou, takže může expertně poradit.
5: Pomůžeme vám.
6: Čauky, hele, tak k tomu zasedacímu pořádku. Mně se velice osvědčilo sedět prostě v první lavici. A víš proč? Protože pod svícnem je největší tma. A musím říct, že za mě to tak platilo. Učitelka si myslela, že jsem hrozně vzorný a hrozně aktivní a já byl přitom král flákačů. Tak jo, dobré ráno na zlato, mějte se, čus.
0: Michale, ty jsi byl úplně chameleon, bych řekla, ty jsi prostě klamal tělem, ty jsi se toho nebál, šel si vlastně přímo tomu nebezpečí naproti a ten risk se ti mega vyplatil. Já teda musím říct, že Michale, souhlasím s tebou, taky vždycky seděla jsem úplně vepředu, když to byl nějaký předmět, ve kterém mi to teda zrovna dvakrát nešlo, no a potom je ještě dobrý sedět u okna a dál od uličky. No, protože to je úplně slepej úhel pro tu učitelku, takže to jsou takový rady nad zlato, přesně tak, Michale, hele, máme to spočítaný, my víme. Co ty, spinnere, máš ještě nějaký další tipy, kam by si usadil budoucího studenta do lavice, co by si mu poradil, co se tobě osvědčilo, dávej vědět, Radio Spin.

Chceš slyšet svůj oblíbený song? Volej právě teď. 210 32 30 30. Radio Spin.

0: Spin. Vicky tady s tebou, tracky na přání na drátě, už teďka Johnny, čau.
1: Čau, Vicky.
0: Prosím tě, Johnny, já tady řeším zasedací pořádek, no a ty jsi říkal, že zasedací pořádek ti vlastně pane neříkal, ty jsi byl jako posazován, nebo jak to s tebou bylo?
1: No ale se mnou to bylo tak, že já jsem si většinku vybíral místo, jelikož třeba v první třídě, jelikož mám brýle a zezadu jsem špatně viděl, tak postupem času se to nějak trošku zlepšilo.
0: Ten zrak, jakože se ti zlepšil, že jsi začal strkat.
1: Že jsem mohl sedět právě jakoby vzadu potom, protože vlastně já většinku, když jsem třeba zkoušel už od první nebo od druhé třídy sedět teda vzadu, tak já jsem neviděl to, co právě učitelka jako psala na tu tabuli a tady tohle, takže proto já jsem seděl furt jakoby vepředu.
0: Jasně.
1: A potom nějak postupem času, když jsem šel na ten druhý stupeň, tak už jedině vzadu, co nejdál od učitelky, abych si mohl udělat nějaký tahák, nebo s kámošem asi poslat nějaký tahák, když byla nějaká písenka nebo něco takového. Takže asi tak.
0: Takže ty jsi byl vlastně ze začátku jako odsouzený být vzornej a potom jsi rozhodl, že si to jako vynahradíš. Jako starší.
1: Jo, přesně tak.
0: Že prej tam dělali učitelky s tebou ty škatulata.
1: No, dělali. No, když my jsme byli s kámošem, právě kterýho jsem poznal na základce, tak jsme se spojili spolu a byli jsme pěkný fíkři. A vlastně buď jsme vyrušovali v hodině, a nebo právě že jsme dělali kraviny prostě jako v tom smyslu, že jsme nevěnovali tím hodinám, co nám, nebo tomu výkladu, co nám říkala ta učitelka, no.
0: No, je mi to úplně jasný, to znamená, že ty jsi vlastně ve finále potom vyzkoušel všechny místa ve třídě a stále říkáš, že vede jako zadní lavice, jo?
1: Ale za mě asi úplně nejvíc zadní lavice, no nevím, jak je to teda teďkon, ale Za mě to bylo nejlepší místo vzadu prostě, protože ta učitelka tam neviděla tak tolik, jak když prostě úplně si byl před zrakem, no.
0: Hele, tak to je dobrý, protože naše učitelka vždycky říkala, mám oči i vzadu, vidím i to, co si myslíte, že nevidím, takže
1: Jo, tak to nám říkala taky, ale přitom to pravda nebyla, no.
0: Aha, ona si vymýšlela, tak teď si mi teda řekl, to jsem, dobře, to budu muset zpracovat, prosím tě, Johnny, řekni mi, co si necháš zahrát.
1: Hele, necháme si zahrát Vladimíra 518 Zdrhej.
0: OK, mám tady Zdrhej, pryč, huha, Johnny, komu?
1: Ale tak tobě, kvůli zápisům dneska do té školy, aby ti přišli jenom samý hodný děti, i když to teda moc reálný není. A pro všechny spinery a spinerky.
0: Díky moc. Tak třeba ty zlobivý děti utečou. Zdrhej pryč. Díky moc, hele. Radio
1: tak
0: Spin, krásný den, Johnny.
1: Ahoj.
0: Ahoj.

Mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám.

0: Spin, Vicky tady s tebou. No a taky Afterwork Summer Affair, úplně skvělá akce, která je teďkon rozlítaná po celé republice. No a nejbližší termín tě čeká teďkon 4. září v Karlových Varech. 4. září znamená pátek, je to přesně den po PSHčkách v Praze. Jinými slovy, stíháš úplně všechno, úplně nádherně. O co tady jde, o co go, prosím tě, normálně po práci si zbalíš věci, řekneš si tak a teď si jdu prostě užít krásný odpoledne. No a přijdeš momentálně v nejbližší době, teda toho 4. září, do Karlových Varů, do lékárny Café, kde už na tebe bude čekat skvělej DJ set, ve kterým bude Orion. Přesně tak, bude tam Double J a bude tam Ners, to znamená, že Oriona můžeš stíhat jak ve čtvrtek, tak pak v pátek. No a potom se samozřejmě můžeš těšit například na 9.9., kdy bude tenhle event v Praze, a to přímo v Never Enough, což je skvělá streetwearová značka, kde budeš moct nakoupit nějaký fakt super cool hadry. No a potom taky pop-up s Jementkou, takže bude i dobrý jídlo. No a za DJ setem tentokrát bude Mike Traffic, Robot a Ners. Samozřejmě pokud by si nestíhal Karlovy Vary a Prahu, tak potom je ještě možnost dojít 11. a to do Rakovníka. No potom nás ještě čeká Kolín a Hradec Králové, takže určitě si tenhle ten event nenech ujít. Bude skvělý jídlo, skvělý pití, skvělý lidé, no a bude tam skvělá atmoška, takže rozhodně doraž. No a třeba se potkáme, minimálně v té Praze. Tam bych dorazit mohla, co ty na to? No a teď už si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin. Co se týče regionů, tak nehodu máme v Liberci v ulici Svobody. Dál mířím na dálnice, tady máme nehodu na D1 na 195. kilometru ve směru na Ostravu. Je tady nehoda nákladňáku, a to v Brně. Teď už jsem v Praze, no a tady máme nehodu v ulici Myslíkova, potom taky v ulici Letenská. Bacha na to, tady se srazil osobák s kolem, s cyklistou. No a potom je crash taky u Flory, a to v ulici Náměstí Jiřího Zlobkovic. Tak tam všude opatrně, pokud ty máš nějaký čerstvý info, buď zavolej, anebo pošli hlasovku. Díky za to a jedeme dál.
1: Automotospin, tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin. Nejvíc rapu.

co nahrál jsem mixtape, jsem vypnul ten systém, nesnáším ten systém, nesnáším vědět, co si myslej. Napiš každý hovno na Twitter a nebo vyspej, unfollow. Oni jsou v mlze a já nad mlhou, mlhovky jsou rodičovský zámky, nefungujou, ale nechci rejt, šiřte hudbu, nešiř hej, hej.

0: Rádiu Spin.
1: Vicky tady s tebou, tracky na přání. No a teď teda řešíme tady ten zasedací pořádek s tebou v lavicích. No a teď já se ptám teda, kde je nejlepší zasednout? Prvního tady mám tedy Romana. Romane, co tvoje tipy? Máme to tady.
2: Ahoj Vicky, tady Roman. Tak co se týče zasedacího pořádku, tak my jsme to měli přesně půl na půl. Půlka učitelů, co chodila a koukala na ty zadní lavice úplně nejvíc, tam se vyplatilo si je vepředu. Pak jsme měli skvělou učitelku, která si udělala vždycky mustr na opravování písemek, tak jsem opisoval přímo od ní. Z první lavice top. Ahoj a zdravím všechny.
1: Ty bláho, Romane, já teda musím říct, že ty jsi měl pošéfeno, ty jsi byl největší strateg, o kterém jsem zatím slyšela. Tohle je za mě úplně jiný flex. No tak teď tady mám dalšího, mám tady Petra. Petře, prosím tě, pověs nám, jak ty si teda seděl, protože Petr chtěl vždycky do zadní a uměl si to taky zařídit.
3: Čau, jsi tady Petr, tak hele, já to měl na základce na druhém stupni tak, že většinou ty zadní lavice byly obsazený hned, tak jsem si sednul do první před učitelku a ona vždycky tak den, dva mě tam nechala a pak říkala, ty, já se na ten tvůj otrávený křik nemůžu dívat, mazej do tý poslední. No, takže jsem vždycky skončil tý poslední.
1: Takže Petr, profi kakabuš, to máme další tip, jak se usadit správně v lavici. No a prosím tě, Vamarek, kde jsi seděl ty?
4: Hele, já jsem seděl v Jiřicích a v Liberci a chtěl bych jim i zahrát tam.
1: Tak to si zabil. Co to bude?
4: Já bych jim tam nechal zahrát klukům Cigánský sen a tím to tam utíká.
1: Jasnačka, mám to tady připravený pro tebe a pro kluky. Tak jo, Cigánský sen, Rytmus jede vaším směrem. Rádio Spin.

0: Posloucháš Rádio Spin, Vicky tady s tebou, no a teď už se mnou taky Jirka. Čau Jirko.
1: Čau Vicky, čau spineři.
0: Prosím tě Jirko, my jsme tady řešili první školní den, samozřejmě, je to tady.
1: Je to tady.
0: Ty ses těšil vždycky do školy, nebo jak jsi to měl vlastně?
1: Hele, já jsem se vlastně docela těšil na ty kamarády, akorát, že pak mě to po těch dvou dnech přešlo a zase jsem byl v netěšení.
0: Jasně, rozumím. Jakože potápka po dvou dnech, ono to stačí někdy.
1: No to stačí, no. Všechny ty roky předtím se vrátí prostě hned.
0: Že jo, to je takový jako probudím se včera. Člověk má pocit, že se probudil před prázdninama potom. To je pravda. No, co jsme tady společně řešili teď se spinnerama, byl zasedací pořádek, protože vlastně první školní den se hrozně řeší, že jo, kam si sedneš, tam seš potom celý rok.
1: To je pravda.
0: V některých případech se to děje. Kde ty strategicky si sedával?
1: Já jsem sedával většinou vzadu, ale ne až úplně vzadu. Mm-hmm. Tam byly asi ještě horší než já. Ale byl jsem v těch zadních lavicích. Pamatuju si, že moje řada byla u okna.
0: U okna, ano, ano. U okna tam je to dobrý. Tam člověk ještě může koukat, jako co kde lítá.
1: Přesně, tam jsou výhledy.
0: Tak. To je výborný prostě. Všechny učitelky teď úplně si klepou na čelo, víš co. Ale já to absolutně chápu. Na základce jsem to taky takhle měla. Si pamatuju, že jsem vždycky byla nejvíc nadšená z podzimu. Je, podzimní listí.
1: No jasně, já jsem teda pak měla jenom takový problém, já jsem začal na škole nosit brejle a od té doby mě začínaly jako sedávat dopředu.
0: Učitelky tě šikanovali, chtěli po tobě, aby si šel dopředějc.
1: Tak a přitom a nestačilo říct, hele, já mám už ty brejle, já už vidím i zezadu, ale prostě i tak jsem seděl vepředu.
0: A takhle se prostě z kůl Jirky stal potom šprt, no.
1: Tak.
0: Jo, dobrý, ale víš.
1: Bohužel se to neprojevilo i na známkách, ale...
0: Ale dobrý, jako. Každopádně myslím si, že ve finále učitelky, jak jsem říkala, mají oči úplně všude i vzadu, ono nic ti nepomůže.
1: To je pravda.
0: Je to tak. Jirko, co budeš řešit dneska ty?
1: No my se podíváme taky trochu do školních lavic, ale mrkneme hlavně na velkou novinku ohledně soudu s Tupakem.
0: Ano.
1: Protože už je po 30 letech konečně nalezen viník.
0: Jo, slyšela jsem, těším se na tvoje detaily. Anička Oravcová nám to tady dneska prozradila, ale neřekla nic víc. Ještě nevíme. Nic moc.
1: Nechává to pod pokličkou zatím.
0: Tak, nechala to pro tebe tady, abys mohl pořádně uvařit. Tak skvělý. Takže budeme se těšit na Jirku a na jeho tady true crime. Yikes, to je hrozný. No, ale už je to 30 let, co si budem, to už je dávno promlčený.
1: No to jo.
0: A i tak asi si asi půjde sednout, hele.
1: Bude.
0: Tak to je hustý. No tak i výjimky se dějou, v Americe je možné všechno. Tak teď už si dáme jenom počasíčko, já už ti řeknu, jak je venku. A venku je počasíčko, a je tam slunčko, ne, je tam pod mrakem. 19 stupňů v Praze, ve zbytku republiky až 23 stupňů. Dneska odpoledne čekej převážně jasno, na severu až západě možné přehánky, když se podívám na zítřek, teploty až 26 stupňů a pršet by nemělo, takže pěkný je to.
1: Takže ty výhledy z toho okna v těch lavicích budou krásný.
0: Budou pěkný, já doufám, že mají všichni umytý okna ve škole a přeju, ať se vám líbí v dalším školním roce. Tak ahoj, slyšíme se zase zítra. Čau, čau. Spin Radio.
2: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Moravském Krasu, přesvědčíte se, že je to pravda. Sloupsko-Šošůvské, Balcarka, Kateřinská, Výpustek a samozřejmě Punkevní. Už nehledejte tip na výlet. Podívejte se na caves.cz, psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že digitální vysílače jsou energeticky míň náročný, takže jejich provoz je vlídnější k životnímu prostředí?

úterní odpoledne posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou už Jirka. Máme tady 1. září, školáci se tak vrátili do lavic. Nepochybuju teda o tom, že dneska už jste všichni doma, ten první den je vždycky spíš jenom takovej jako na podívání se, jak se všichni o prázdniny opálili. No ale nechci strašit, já měl třeba takovou paní učitelku, která už druhý den říkala, no a zítra si nejspíš napíšeme písemečku, ať zjistíme, jestli vám v těch hlavách něco za ty prázdniny zbylo. No a už to jelo. Tak doufám, že ty ten začátek školního roku budeš mít o něco víc v klidu. Nicméně, my se dneska podíváme taky na velkou novinku ohledně Tupakovy smrti. Čeká nás samozřejmě i naše pravidelná hádanka 3 v jednom, kterou odstartujeme už za hodinku. No a po celou dobu tady taky budu hrát přesně podle tebe, takže tady můžeš i naladit svoji oblíbenou pecku, a to třeba pomocí naší mobilní aplikace Rádia Spin, kam nahrávej hlasový zprávy. Tak jo, budu se těšit na tvoje bangry, no a my už to můžeme odpálit. Spin Extra s Jirkou startuje právě teď. Jdeme.

Posloucháš Radio Spin, příští týden to bude přesně 30 let, co zemřel legendární rapper Tupac. No a teď vycházejí na povrch další okolnosti jeho smrti, dokonce včera padnul rozsudek. Týpek, který si říká Keefy D, tak podle všeho teda byl shledán vinným za naplánování a uskutečnění vraždy Tupaca Shakura. Po dlouhých 30 letech teda padnul rozsudek, nyní mu hrozí až doživotní vězení, ale tenhle rozsudek tak má padnout až 13. října, takže vlastně do té doby můžeme jenom spekulovat, co se vlastně bude dít a jak dlouho si tam posedí nebo ne. Navíc je to taky Amerika, takže stále se může stát, že někdo zaplatí kauci a Keefy D vyběhne zase svobodně ven. Každopádně připomínám to taky kvůli tomu, že příští týden ve čtvrtek nás tady čeká speciální den s Tupacem, kde budeme Tupacovi věnovat opravdu celý den. Čeká nás tam deska měsíce All Eyes on Me. Dáme si tam právě hudební battle, kde bude soupeřit s kým jiným než s Biggiem. Zkrátka bude to opravdu nabitý den s Tupacem a můžeš se na to už připravovat vlastně pomalu teď, protože nadcházející teď hudební víkend tak bude věnovaný taky Tupacovi. Posloucháš Radio Spin?

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školních svačin.
2: Ale u mě to byla skoro po každý taková klasika rolí. Máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky. Tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou. To jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, Dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem k tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštikou mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Radio Spin.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, na D11 vidím aktuálně zdržení u 31. kilometru, štosuje se to tady obousměrně, takže na to rozhodně dávej bacha. Bacha dávej taky na D8, 48. kilometr, tady hlásí taky obousměrnou štosovačku, postojíš si taky na D4, 63. kilák směrem na Prahu, i tady vidím zdržení, no a v neposlední řadě si postojíš taky na D5, 34. kilometr tady zdržuje směrem na Plzeň. Regiony tak aktuálně vypadají, že jsou naprosto v pohodě průjezdný. Co se Prahy týče, tak vlastně ani tady to nevypadá úplně špatně. Vidím tady zdržení lehký na Štěrboholský spojce, kde si postojíš ve směru na Záběhlice. No a vidím tady taky jednu nehodu, a to v Radlický ulici. Takže jezdí hlavně opatrně. No a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace. Všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Spin.
2: Spin Radio.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Galerii už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.
2: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Penery, mediální partner Radio Spin.
1: Radio Spin.

0: čísle 210 32 30 30 hrajeme přesně podle tebe.
1: Po celý odpoledne tady hraju přesně podle tebe, takže tady můžeš samozřejmě ladit i ty svoje oblíbený bangry. Já už tady mám od vás vzkaz, tak si jdeme poslechnout, co tam naladíme.
2: Zdravím všechny, co poslouchají Spin. Poprosila bych zahrát Gleba, děkuji moc a mějte se všichni, čau.
1: Tak jo, bude to jeden Gleb takhle k 1. září, takže užívejte. Já už jsem to tady zmiňoval, vy, co jste školou povinní a dneska vám to začalo, tak nezoufejte, protože si myslím, že během toho roku naopak zažijete spoustu radostí a srand se svými spolužáky, takže neviděl bych to úplně tak černě, jak se mi tady v hlasovkách třeba i ozýváte.
0: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, my pokračujeme v úterním Spin Extra. Dneska máme 1. září, svátek, tak slaví Linda a taky Samuel. My se už za moment vrhneme na naší pravidelnou hádanku 3 v 1. Opět tam pro tebe budu mít připravený 3 jména, který mají nějaký společný pojítko. No a na tobě bude tuhle společnou věc odhalit. A samozřejmě i dál taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené tracky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá. Venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, plus minus 1-2 stupínky hlásí i celý zbytek České republiky, s tím, že aktuálně nejchladnějc vidím v Karlových Varech, tam mají pouhou 17. Co se zítřka týče, tak tam to bude o něco teplejší, maxima se vyšplhají na 24 stupňů, ale stejně tak, jak dneska, to bude pod mrakem.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Betonpress jsou opravdu lehkykryký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátký dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky kryký. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky kryký. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Betonpress, patron lehkých betonových střech.

Posloucháš Radio Spin, máme krátce po 2. hodině odpolední, no a to je čas, kdy nám tady startuje naše pravidelná hádanka 3 v jednom. V téhle hádance mám pro tebe vždycky nějaký 3 jména, který mají společný pojítko, no a na tobě je tuhle společnou věc odhalit. Takže jdeme rovnou na to, dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat Biggieho. Je tady taky Nas. I know I can be what I wanna be. A nechybí ani Jay-Z. Nechám to schválně takhle ze začátku bez nápovědy, tu ti dám za pár minut. Jestli ale třeba už teď tušíš, co by mohlo spojovat tuhle trojice jmén, ještě jednou připomínám, je to Biggie, Nas a taky Jay-Z, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo mi volej přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Tak jsem zvědavý, jestli na to dneska někdo z vás kápne.

Radio Spin, Jirka, my i dál pokračujeme s naší hádankou 3 v 1. Dneska mě zajímá, co by mohlo spojovat Biggieho, Nase a taky Jay-Zho. Já jsem ti sliboval nějakou nápovědu, takže jdeme rovnou na ní. Dneska se jedná o nějaký místo, který všechny tyhle tři spojuje. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo by to mohlo být, který by mohlo spojovat Biggieho, Nase a taky Jay-Zho, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Za pár minutek budeme s hádankou 3 v 1 na Rádiu Spin pokračovat.

Hádanka 3 v 1 na rádiu Spin je v plném proudu. Dneska tady hledáme, co by mohlo spojovat Biggieho, taky Nase, a nechybí ani Jay-Z. My už teda víme, že hledáme nějaký místo, který tuhle trojici spojuje. Je to místo, který najdeš v Americe a přezdívá se mu mimo jiné třeba Velké jablko. Takže jestli už teď tušíš, jaký místo mám na mysli, který spojuje Biggieho, Nase a taky Jay-Zho, tak nahraj svůj tip do mobilní aplikace Rádia Spin, nebo stále taky můžeš volat přímo sem ke mně do studia, a to na číslo 210 32 30 30. Na svoje tipy máš pár posledních minut. Rychlá doprava na rádiu Spin, D11, 31. kilometr, hlásí obousměrný zdržení. Dávej na to určitě bacha. Obousměrnou štosovačku vidím taky na D8, a to u 48. kiláku. No a v neposlední řadě si postojíš taky na D4, 24. kilometr, tady hlásí zdržení ve směru na Příbram. Regiony tak ty i dál jedou naprosto v pohodě. Co se týče Prahy, tak tady vidím lehkou štosovačku na Štěrboholský spojce. Štosuje se taky Dobřížská ulice ve směru na Strahovský tunel. No a vidím tady taky několik nehod. Plzeňská ulice hlásí jeden crash a jednu nehodu vidím taky na Hartigově ulici. Takže hlavně opatrně, a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní apky. Já to tady samozřejmě všem ostatním spinnerům budu posílat dál. Automoto Spin.

0: Posloucháš Radio Spin, my už tady máme závěr naší hádanky 3 v jednom. Dneska jsme tady hledali, co by mohlo spojovat Biggieho, Nase a taky Jay-Zho. Bohužel už tady nemám žádnou další nápovědu, takže si rovnou jdeme poslechnout vaše tipy.
1: Všichni jsou z New Yorku a z části Brooklyn.
0: Tak máme tady tip, že všichni z nich jsou z New Yorku a konkrétně z Brooklynu. Ten Brooklyn, tak ten se tady dneska objevil vícekrát.
1: Ahoj, Jirka, prosím tě, je to Brooklyn?
0: Je pravda, že jak Biggie, tak taky Jay-Z opravdu z Brooklynu jsou. Nas ale z Brooklynu není, ale každopádně s tím New Yorkem tam jste se trefili.
2: Čau, ľudia. East Coast? New York.
0: A je to přesně tak, právě New York, ten je spojuje, zároveň je samozřejmě taky East Coast, takže super, díky vám všem, kteří jste tady se mnou dneska hádali a další hádanku 3 v jednom si dáme zase zítra krátce po 2. hodině tady na Rádiu Spin.

Posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou stále Jirka, dneska máme 1. září, svátek slaví Linda a taky Samuel, takže přeju jenom to nejlepší. Zároveň přeju taky hodně sil do nového školního roku všem školou povinným, kterým to dneska teda už začalo. My se už za moment podíváme na jednu filmovou novinku, tou udělám radost zejména všem fanouškům Pokémonů. No a samozřejmě i dál tady taky hraju přesně podle tebe, takže tady i dál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Jdem se ještě podívat na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, plus minus 1-2 stupínky, vidím, že hlásí i celý zbytek České republiky. Nejchladnějc stále Karlovy Vary hlásej, a to 17. Zítra to bude o něco teplejší, maxima vidím, že se vyšplhají až na 24, ale stejně tak jako dneska to bude pod mrakem. Spin Radio.

0: Šávo. Kůra zdřil.
1: Čala.
0: Čala.
1: Nevíš, jak jsem žil dřív, nebyl jsi tam, ode se mnou.
0: Ne.
1: Na tolik týdnů nocí. Mohl se

Posloucháš Radio Spin, teď všichni fanoušci Pokémonů zbystřete, protože se chystá novej Pokémon film. Bude to film, který poprvé nebude zaměřený na ty Pokémony jako normálně ve světě, ale bude zaměřený na tu karetní hru Pokémonů, takže uvidíme tam hlavní postavu, což bude teda začínající hráč týhle Pokémon karetní hry, bude tam mít svýho nějakýho Pikachu, a nebude to Pikachu, ale myslím, že se bude jmenovat Mimikyu, tak to bude takovej upgrade, každopádně teda bude to věnovaný týhle karetní hře. Mělo by to podle všeho vycházet už v roce 2027, takže zanedlouho už by to teda mělo dorazit na plátna kin, každopádně přesný datum ještě bohužel nevíme, takže všichni fanoušci Pokémonů si to ale rozhodně zapište do kalendáře, i když teď asi stejně ještě nemáte co, každopádně ale můžete se těšit rozhodně na příští rok, protože film z Pokémonu světa animovaný tak určitě dorazí. Posloucháš Radio Spin?

Příjemný úterní odpoledne, posloucháš Radio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka. Mám tady pro tebe tip na akci, protože vím, že je teprve úterý, ale možná už si říkáš, tyjo, co já budu dělat o víkendu, tak v pátek můžeš vyrazit do Karlových Varů, protože tam bude další zastávka Afterworku, což je akce od Majka Trafika. Bude tam hrát v Lékárna Café a bude tam hrát teda DJský sety, nejen on, ale taky hosté Double J's a taky Ners. No a mimo to, tak na některých vybraných zastávkách bude taky pop-up restaurace Jam & Co, což je restaurace od Majka Trafika, a budeš tam moct ochutnat i nějaký dobroty. V Karlových Varech bohužel teda Jam & Co nebude, ale ochutnat budeš moct příští týden 9. ve středu, protože to tahle akce s názvem Afterwork proběhne právě v Praze, takže tam rozhodně vyráš, nejenže uslyšíš super hudbu, ale taky se dobře najíš, a zároveň to nejdůležitější, celá tahle akce je úplně zdarma, takže není důvod, proč tam nevyrazit. Rozhodně ještě mrkni na náš web radiospin.cz, kde jsou vypsané všechny zastávky, kam ještě Afterwork a Mike Traffic letos vyjedou, tak třeba tam najdeš nějaký místečko, který ti bude vyhovovat úplně nejlíp. Posloucháš Radio Spin.

0: Jen D11 hlásí stále velký zdržení u 31. kilometru, postojíš si tady obousměrně, dávej na to určitě bacha. Bacha dávej taky na D1, tady si postojíš při příjezdu do Brna, je to tady zasekaný už od nějakého 160. kiláku, no a zdržení hlásí taky D6, kde si postojíš od 20. kilometru při příjezdu teda do Prahy a celou cestu se to tady štosuje, takže na to rozhodně dávej bacha. Regiony, tak ty aktuálně jedou v Cajku, no a když se podíváme na silnice v Praze, postojíš si na Štěrboholský spojce, kde je to zasekaný obousměrně, jižní spojka směrem na Barandák, tady nějakou tu minutku navíc taky nabereš, no a lehký zdržení hlásí taky k Belská ulice a to směrem ven z Prahy. Takže hlavně opatrně a jestli máš i ty nějaký info ze silnic, tak určitě dávej vědět, buď to pomocí našeho čísla, nebo pomocí naší mobilní aplikace, všem ostatním spinnerům to tady budu posílat dál.
1: Automoto Spin. Tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Jo, zdraví tě Freeze247 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Galerie už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Rádio Spin. Vidíme se.

Jeli rodiče, čežom, čego, jak už mám ten gruby stav, z kterého ti budou skřípat zuby, jak na Beats for Love. Černá hvězda na nebi, můj spečetěný osud, vybral přídavky na děti, koupil pár stíl.

0: Ideál tady samozřejmě hraju přesně podle tebe, takže tady Ideál taky můžeš ladit svoje oblíbené pecky. Já už tady teď mám vzkaz od Tomáše.
1: Ahoj, dneska si pustíme Žijeme len raz od Ega Roberta Buriana pro tebe a pro všechny posluchače.
0: Tak i přesto, že nám letní prázdniny skončily, tak si ale to léto ještě prodloužíme touhle letní peckou, takže hážu to tam a jdeme si to společně užít.
2: Radio Spin. Spin Extra s Jirkou.

0: Rádio Spin, za Majkem je tady s tebou Jirka a teď už taky Zuzka. Čau Zuzko.
1: Ahoj Jirko.
0: My jsme se tady samozřejmě dneska 1. září bavili o prvním školním dnu. Mm-hmm. A ty seš tady ještě vlastně školou povinná, takže ty jsi dneska ten školní den první zažila.
1: Ano.
0: Jaký to bylo?
1: No já už mám, jako nevím jestli úplně poslední v životě, nevím jestli jako budu někam pokračovat, ale na té škole, kde jsem, tak byl poslední a bylo to spíš takový jako nostalgický, že jako člověk si tak řekne, ježimara, strávil jsem tady 6 let a jako, že to naposled a tak, tak to bylo taky hezký.
0: A no. Zastesklo se ti třeba za ty 2 měsíce, jako že jsi řekla, ty jo, já už se tam fakt jako těším vlastně.
1: Jo, tak to já jsem přesně, tak přesně takový ten člověk, který jakoby má nepopulární názor toho, že mě nebaví prázdniny. Mě prostě nebaví prázdniny. Já mám ráda školní rok.
0: Já nevím, co říct tím vlastně.
1: Ale nebojte, chtěla jsem říct, že nejsem šprtka, ale možná trošku, jo.
0: Já jsem teda vždycky jako byl takový, že já jsem se strašně těšil vlastně pak na, až to začne, ale po těch 2 prvních dnech mě to vlastně přešlo, že už jsem byl zase zajetej v těch kolejích, že už mě to zase nebavilo.
1: Ne, tak to já mám obráceně, to já jako mám ráda celý ten školní rok.
0: No tak celý, nejen školní rok, ale celý Chill na Spinu si teď tady budeš moc dát se Zuzkou, ještě předtím ale mrkneme na to, jak to vypadá venku. Praha ta hlásí aktuálně 20 stupňů, stále tam je pod mrakem, podobně to vypadá i po celém zbytku České republiky. Zítra tady vidím, že se trochu oteplí, maxima budou na 24 stupních, ale stále budeme mít pod mrakem jako dneska. Tak užívej pohodový zbytek dne se Zuzkou, potom taky s Aničkou Oravcovou a slyšíme se zase zítra. Jirka, Radio Spin, peace.
2: Spin Radio.
3: Radio Spin jde s tebou. Radio Spin vysílá v DABu celoplošně. Věděli jste, že k tomu, abyste mohli poslouchat Radio Spin v DABu, internet nepotřebujete? Potřebujete jen rádio.

0: Je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
1: Posloucháš si Radio Spin, na majku je s tebou Zuzka. Dneska máme 1. září, úterý, svátek mají Linda a Samuel a já teda doufám, že jste prožili, vy co teda ještě jste školou povinní, že jste prožili krásný první školní den, co nás dneska čeká. Mezi 5. a 6. hodinou tu bude opět Rap DNA a dneska to bude podle mě, doufám, těžší, protože včera jste na to přišli hrozně rychle, tak jsem na vás dneska zvědavá, ale myslím si, že to nebude tak hrozný. A taky samozřejmě nebude chybět komunikátor, takže si volej na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku a já ti zahraju tvůj oblíbený track, ale samozřejmě nás čeká od 6 do 7 hodina plná tracků a na přání budu hrát jenom podle tebe, takže si taky volej. No a za malou chvíli s vámi proberu teďka se držte, vůně lidí na rande. A mám taky na vás, spineři, otázku, důležitou závažnou otázku. Jak moc je pro vás důležitý to, jak člověk, se kterým jdete na rande, voní? Nahrávej hlasovku, jsem zvědavá, Radio Spin s tebou Zuzka.
2: Ladíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.

0: Posloucháš Radio Spin, na majku s tebou Zuzka a jak jsem slíbila, tak činím a jdeme si pokecat o vůni lidí. Zní to hrozně, ale bude to zajímavé, nebo i všichni víme, já začnu úplně odinut, jo, všichni víme, že generace Z je hodně inovátorská. Momentálně generace Z začala trend toho, že se kluci před rande nesprchují nějakou dobu. Nechutné? Lehce ano. Ale jde o to, že prej to lidské přirozené pyžmo má ty holky víc nalákat. Takhle jo, úplně na rovinu, já jsem generace Z a teda nějak mě to neláká jít na rande se spoceným týpkem, ale prej ty feromony jsou hodně kouzelný, ale není zatím žádná studie. Prostě, já se už upřímně vidím na tom rande, naproti mě týpek, co mě chce zbalit na feromony a moje hlava přemýšlející o tom, jestli má jenom špatnou voňavku, nebo jestli se mám nenápadně vypařit.
1: Radíš Radio Spin a komunikátor se Zuzkou.
2: You not know, they couldn't say the shit they wanted to say. They had the fake orgasms and shit. We can tell niggas today, hey, I want a

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školních svačin.
2: Ale u mě to byla skoro pokaždý taková klasika rolí. Máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky. Tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou. To jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštikou mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádiu Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9.

0: radost, dálnice jsou zcela čistý. Pojďme se podívat do regionu. V ulici Poděbradská v Pardubicích nehoda dvou aut a to samé se děje v ulici Křenová v Ostravě. Pojďme se posunout do Prahy. V ulici Budovatelská je nehoda motorky osobáku, v ulici Seifertova nehoda dvou aut, no a to samé se děje v ulici U Dopraváku a v ulici Jílkova. Co se týče centra, tak tam máme Seklou, Vilzonku, Legerku a malinko Nuselák, ale jinak je to docela v pohodě, nic dramatického. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj voiceovku do mobilní apky. Posloucháš Rádio Spin, s tebou je Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Rádio Spin.
2: Spin Radio.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte některé z našich jeskynních komplexů v Čechách, přesvědčíte se, že je to pravda. Koněpruské jeskyně, Chýnovská na Táborsku, Boskovské dolomitové jeskyně v Českém ráji. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.

0: těšit také speciality od restaurace Jemenko. V Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad v obchodě Never Enough. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: na Penery. Mediální partner Radio Spin.
1: Nemusíš nás jen poslouchat. Můžeš nás i sledovat. Na Instagramu nebo na Facebooku. Jsme Radio Spin.
2: Pusám něco jiného, prosím, Spinner.
3: Pojď to rozpálit, pojď.

0: Rádi, že Radio Spin na majku s tebou Zuzka, první komunikátor a v něm první hlasovka od Kostlivce.
1: Čau, zahraješ prosím tě Tachroba Katakomby, bylo by to pro všechny, co mají odpolední, pro všechny ještěrkáře, kamionáky, dodávkáře, všem šťastnou cestu a je to všem utíká, díky.
0: Přesně, to všem utíká, dávám to tam.

0: Ladíš si Rádio Spin na majku s tebou Zuzka, my máme 1. září, úterý, svátek mají Lindy Samuelové. No a máme 16.52, my jsme probrali za tuhle hodinu, jak se generace Z dnes prchuje před prvním rande. A další hodinu nás samozřejmě čeká rap DNA, takže budeme hádat, takže nežhev svoje mozkové závity, ale ještě předtím počasí. Co se týče počasí, Praha hlásí kolem 23 stupňů, víš, to nepůjde, naopak. Bude to níž, a to až na 19 stupňů, a to samé po celé České republice, pršet by nemělo a zítra čekej podobné teploty. Rádio Spin s tebou, Zuzka.
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkokrytý. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press. Patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Rádio Spin vítá všechny spinnery z Jindřichova Hradce. Nově to vysíláme na 90 FM.
4: Řekněte to všem, ať si nejvíc repu v republice vychutná každej, kdo má na něj chuť. Jsme Rádio Spin.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.

0: a repu na rádiu Spin.
1: Ladíš se rádio Spin na majku s tebou Zuzka, rap DNA. Včera to bylo jednoduchý, dneska to bude těžší. Jde o to, že ti pustím sample, ty musíš uhádnout track, ve kterým se ten sample nachází. Nebudu to zdržovat, jdeme rovnou na ten sample. A vy jste určitě poznali, že to je Tiësto, Ava Max, The Motto, mega dobrý party song, a my hledáme nějaký track, ve kterým se tenhle ten sample objevil. Pustím ho ještě jednou. A aby toho nebylo málo, tak do třetice všeho dobrého. Takhle, teď nad tím přemýšlím, není to zas tak těžký, takže pokud už víš, volej mi na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku, pokud nevíš, dám ti za chvíli nápovědy. Radio Spin a s tebou Zuzka.
0: Poznal jsi? Dej vědět. Apka Radio Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: pokračujeme v DNA rapu a s tímhle ctím samplem. Samozřejmě, že hledáme track, ve kterém byl tenhle ten sample použitej. Já vám dám nápovědu. Rapper tohoto tracku je hodně streetový, hlavně docela kontroverzní a problémový a jde o českou scénu. Víc vám radit nemůžu, protože už bych vám to celý prozradila. Dáme se ještě jednou sample. Písnička The Motto, Tiesto a Ava Max, mega dobrá písnička, ale my hledáme, ve kterém tracku jí jaký rapper použil. Tak jo, pokud už teďka opravdu víš, tak mi piš nebo nahrávej hlasovku nebo volej na číslo 210 32 30 30 Radio Spin s tebou Zuzka.
1: Postal si? Dej vědět. Apka Radio Spin nebo telefon 210 32 30 30.

0: Ladíš si Radio Spin na majku s tebou Zuzka a my pokračujeme DNA repu, respektive končíme, řekneme si správnou odpověď. Dneska jsme pracovali s tímhle samplem. Ježišmarja, já vím, že jsem to řekla v každém tom vstupu, ale já tu písničku naprosto zbožňuju. Každopádně jako první se mi se správnou odpovědí ozvala Markéta.
1: Ahoj, tady Markéta, já si myslím, jestli to není Hard Rico a mě nedostává.
0: No tak to teda je Hard Rico a mě nedostává.

0: A přišel na to taky Jirka.
1: Ahoj Suzán, tak podle mě je to Artrico a Bangrill mě nedostanou.
0: Takže máme za sebou další úspěšný rap DNA. Vidím, že to dělá moc jednoduchý, ty hádanky. Já prostě musím trošku přitvrdit a zítra to bude těžší. Já vám říkám, že zítra to nikdo nehodne, ale těším se na to moc. Moc mě to baví. Teď si dáme dopravu. Rychlá doprava na rádiu Spin, já ti udělám radost, dálnice jsou úplně čistý, jak říká Krištof, jako padlej sníh. Co se týče regionu, v ulici Poděbradská nehoda dvou aut, Poděbradská v Pardubicích, a to samé se taky děje v ulici Křenová v Ostravě, takže tam dávej pozor. No a pojďme do Prahy, v ulici Italská nehoda dvou aut, to samé se děje v ulici Urbánková, jinak to vypadá čistě až na Legerku Wilsonku, což jsou naše takové staré známé, tam je to prostě červený a zasekaný pořád. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahraj vůsovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
2: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Spin.
3: Spin Radio.

Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jou, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goout.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: učit, nemusím mě říkat, stačí si.
1: Pusám něco jinýho, prosím, spíme.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
3: Rádio Spé, nejvíc rapu v rapu.

0: Rádio Spin.
1: Milujou mě nenávidět, mám 200 poloh, tu co mám rád nechtěj slyšet. Všichni co jdou proti, jednou budou viset. Někdy nechci nic jinýho než klid a zmizet. Milujou mě nenávidět, krysy nechám hlodat, hady nechám syčet. Super.

0: Vánoce. Posloucháš si Radio Spin na Majku, s tebou Zuzka a já už tady mám hlasovku, tentokrát od Zdenka.
1: Zdravím Radio Spin, prosím o zahrátí skladby I Balgin od Viktora Šína pro kluky na BTS. Díky moc.
0: Posílám jim tam I Balgin.

Ladíš si Radio Spin na majku s tebou, Zuzka. My máme 17.51 1. září, úterý, je to divný. Já bych nejradši řekla, že je 1. září pondělí, ale je úterý. Úplně mě to svádí, ještě 1. září a pondělí. Nevadí, už to nebudu obkecávat. V této hodině jsme si dali RFDNA, zase to pro vás bylo moc jednoduchý. V další hodině už budu hrát jenom podle tebe. Ano, jenom podle tebe, vy to znáte, volejte na číslo 210 32 30 30, nebo posílejte hlasovku a já vám zahraju váš oblíbený track, ale předtím vším se dáme klasicky počasí. Co se týče počasí, tak po celé republice málem máme kolem 22-23 stupňů, polojasno. Víš, už to samozřejmě nepůjde, půjde to níž, a to na 19-20 stupňů. Jakmile zapadne sluníčko, tak bude až 17-18 stupňů. Takže pokud někam večer půjdeš, tak se určitě přioblač. To je z počasí vše, dáváš Radio Spin s tebou, Zuzka.

0: Spin.
1: Ladíš si Radio Spin, na majku s tebou Zuzka, nám zatučala hodina, kdy hraju jenom podle tebe a jako první zahraju podle Kačky, slyšíme se?
2: No ahoj Zuzi, já tě zdravím.
1: Kači, komu to bude a co to bude?
2: Takže bude to hlavně pro mého syna do Karviné, pro Káju, pro kluky Stašu, Vačku, pro Dana, taky samozřejmě do studia a pro všechny spinnery a jelikož jste skončili prázdniny, tak jim všem přeju, ať se jim ve škole daří. A dnes to bude kvalitno spáním a to může. Jinak si všem si přesně a hlavně dá by to na lidičky pozor.
1: A co to bude? Dobře, dávám to tam a měj se krásně, ahoj.
2: Jo, taky si nemůžu ahoj, papá. Majko, těsně tě neruším, pro mě volám je tolik hodin.

0: Spin.
1: Ladíš Radio Spin na majku s tebou Zuzka. Máme tady hodinu, kdy hraju jenom podle tebe. Tentokrát zahraju podle Rozy. Slyšíme se?
2: Jo, ahoj.
1: Ahoj, co tam dáme, pro koho to bude?
2: Já bych tam strašně ráda dala Pistáce od Selena a bude to pro přítele, který to písničku nemá rád a jen tak ho chce vytočit.
1: Jo, já jsem ti teďka chtěla, to je hezký od tebe, a já jsem ti chtěla teďka říct, že zníš hodně mladě, ale kolik ti je třeba, tak co?
2: 19 mi bylo před dvouma dnama.
1: 19. Takže jsi ještě jako bych chodíš do školy.
2: Jo, dneska jsem byla poprvý ve čtvrťáku, protože, já jsem prostě první den ve čtvrťáku s odkladem.
1: Jo, takhle, takže maturitka. Maturitka. promiň, ale... To zvládneš, Rozy, posílám tvým příteli Pistácie, ať se teda naštve.
2: Tak.
1: Ahoj.
2: Pa.

0: Rychlá doprava na rádiu Spin, pojďme se mrknout na dálnice. Čerstvá nehoda je na D8 na 41. kilometru ve směru na Ústí. Je tam nehoda, neprojezdnej levý jízdní pruh, takže tam dávej bacha, regiony jsou čistý, pojďme do Prahy. V ulici Italská nehoda dvou osobáku, to samé se děje v ulici Urbánková a čerstvá nehoda je v ulici Hybernská, tam jsou taky v sobě dva osobáky. Co se týče centra, tam máme seklou legerku Wilsonku a Nuselák, ty svítí červeně, jinak je to docela průjezdný. To je z dopravy vše, pokud víš víc, dej mi určitě vědět na číslo 210 32 30 30 nebo nahrávej hlasovku do mobilní apky. Ladíš Radio Spin, s tebou Zuzka.
1: Automoto Spin, tvoje rychlá doprava na Radio Spin. Komunikátor na Radio Spin.
0: Dáváš Radio Spin na majku s tebou Zuzka, my tady máme hodinu, kde hraju jenom podle tebe a mám tady textovku, která se mi strašně líbí, je od Bastiena a ten mi píše, že mu nejde nahrát vzkaz a chtěl by pustit něco od De Facto. Prej to je na mě trošku old school, mi píše. Není to old school na mě, já jsem stará duše, věřte mi.

0: Mediálním partnerem je Rádio Spin.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3. 9.

0: Spin. Jediný rádio, který ti dá do uší hip-hop.
1: Pusám něco jinýho, prosím, Spine.
2: Pojď to rozpálit, pojď.
0: Rádio Spin.

Maria, to je nějaká ženská, ne? Mě to je Jackis. Ježiš Maria. Tak to je ale hodně špatný. Ty vědíš, on nežijí na chodu. Oh shit!

poslední přání v téhle hodině, kdy hraju jenom pro tebe. Rozmohl se mi tady takový nešvar s textovkama. Nevadí, Sharon mě prosí, abych do éteru pustila nějaký good vibes, Iza, a mám rád. A je to Sharon z Čepu, tak Sharone, nebo jestli to správně skloňuji z Čepu, hezky Čepu, já dávám ti tam nějaký good

0: Rádio Spin, na majku s tebou Zuzka, my máme 18.50, 1. září, úterý, svátek má Linda a Samuel. Blíží se nám 7. hodina, to znamená, že moje vysílání dneska končí. My se každopádně uslyšíme i zítra opět s repem DNA, opět ti budu hrát celou hodinu na přání. Dneska už tě jenom čeká Anička Oravcová od 8, ale než se všechno tohle stane, tak si samozřejmě dáme počasí. Co se týče počasí, tak máme kolem 21-22 stupňů, už se nám pomaličku ochlazuje, každopádně máme pořád polojasno, svítí nám sluníčko, pršet v noci nebude, ani zítra by nemělo pršet a teploty budou zítra kolem 23 až 25 stupňů. Ode mě to je opravdu dneska už všechno, já se na tebe těším zítra od 4 do 7. Čau!
1: Spin Radio.
2: Vybrat si střechu není těžký. Betonové střešní tašky Beton Press jsou opravdu lehkytiriký. Máme rychle vyřízený objednávky, krátké dodací lhůty. Na výběr jsou různý barvičky krytí. A k tomu všemu nabízíme i 30 let záruky krytí. Lehká a spolehlivá střešní krytina z betonu. To je Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
3: Říká se, že největší krása se nachází pod povrchem. Když navštívíte naše jeskyně v Olomouckém kraji, přesvědčíte se, že je to pravda. Z Brašovské, Javořičské, Mladečské, Špičák na Jesenicku. Už nehledejte tip na výlet. Začněte na caves.cz. Psáno caves.cz.
4: Radio Spin jde s tabou. Radio Spin vysílá v dabu celoplošně. Věděli jste, že každý rádio, na kterým slyšíš rádia v dabu, umí přehrávat i ty v FM-ku? Rádio Spin jde s dabou.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školních svačin.
2: Ale u mě to byla skoro pokaždý taková klasika rolí. Máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky. Tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou. To jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem k tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštiku mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno. Na Rádio Spin.
6: Spin Rádio.
7: Jo, zdraví tě Freeze 24/7 a chtěl bych tě pozvat na Mejdan v Praze Cargo Gallery už tuhle sobotu, kde proběhne premiéra graffiti videa Straight Ism volume 2. Kromě mě vystoupí Marcus Jo, Marast a DJ Huckleberry a další. Lístky najdeš v předprodeji na goa.cz. Akci podporuje Radio Spin. Vidíme se.

0: těšit také speciality od restaurace Jam & Co. V Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad v obchodě Never Enough. Vstup zdarma. Mediálním partnerem je Radio Spin.
1: Už to víš? Máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Je něco po osmé a to znamená, že začíná Street Cypher, pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin. Já se jmenuji Anička Oravcová a jako vždy budu s tebou trávit čas dneska až do 11 večer. Máme před sebou celé 3 hodiny, já ti řeknu, co nás čeká a nemine. Takže hlavní dnešní téma, probereme další klasickou desku z 90. let, konkrétně z roku 98, Mostef and Talib Kweli are Black Star. Takže to bude dneska zaměřený na politický, uvědomělý rap, trošku toho undergroundu, který na jednu chvíli přešel do toho mainstreamu. A také bude deska týdne, dneska trošku jiná, experimentální, Saul Williams, úžasný básník, poetry slammer, ale také hudebník. Saul Williams vydal desku, která se jmenuje Leap Life, takže vždycky před celou hodinou ti pustím jednu skladbu, která je multižánrová. Rozhodně to není klasický hip-hop, trip-hop se tam objevuje trochu i prvky amapiano. A zajímavý projekt, který si zaslouží pozornost. No a pro pravidelnou rubriku listování rapem jsem dneska vybrala Tupaca a Changes, protože v noci na dnes byl vynesen rozsudek a Keefe D byl odsouzen za smrt Tupaca 30 let po jeho smrti. Konečně teda se zjistilo, nebo potvrdilo, kdo a jak to byl. No a dneska jsme taky s Romanem natáčeli Spin Talk, který zazní 10. v den, který na Spinu budeme věnovat celý Tupacovi. Na to se můžete těšit, protože je to hodně vtipný. Já jsem totiž netušila, že já jsem myslela, že když to přetáčíme, tak to Roman tak bude i pak nějak jako stříhat a tak pak mi řekl, že ne, takže... máš se na co těšit. Občas jsem tam řekla věci, které asi bych se víc cenzurovala, kdyby věděla, že to nebude nastříhaný. No nicméně, tak tomu bude věnovaná pravidelná rubrika listování rapem už v dalším vstupu. No a samozřejmě předtím, než se vrátíme do těch pozdních 90. let, tak i nějaké novinky. Apollo Brown a Sky Zoo pracují na společném projektu. Jejich nejnovější single se jmenuje No Discounts, žádný slevy. A v podstatě je to track o tom, že občas dáváš ze sebe tolik, že v jeden moment musí říct a dost, myslet na sebe a nepolevit. Takže to je skladba No Discount, novinka v pořadu Street Cypher, Apollo Brown a Sky Zoo.
2: Gods do say, one hand wash the other, both wash the face, you know. What the gods do say, one hand wash the other, both wash the face, yeah. Do it like this.

0: Listování repem s Aničkou Oravcovou na Rádiu Spin.
1: Tupac je jedním z interpretů, bez kterých se neobejde žádný výklad historie hip-hopu. Narodil se v New Yorku, na střední umělecké škole studoval herectví, jazz a balet a rapovou kariéru odstartoval v Kalifornii v roce 1988. Tupac je také kontroverzní umělec a rozhodně se nebal vyjádřit svůj názor. Skladba Changes vznikla mezi lety 91 a 93. Tupac ji v té době nechtěl vydat, protože ji považoval za nedokončenou a také proto, že obsahuje stejnou sloku jako text k singlu I Wonder If Heaven Got a Ghetto. Single Changes tedy vyšel až po jeho smrti v roce 98. Tupac v této skladbě kritizuje americkou společnost, a to zejména rasové vztahy, policejní brutalitu a chudobu v černošských getech. Tupac dále zmiňuje i Hueyho Newtona, zakladatele hnutí Černých panterů, což byla radikální organizace, kterou americká vláda dokonce označila za teroristickou. Rodiče Tupaca byli také aktivní členové Černých panterů a Tupac s nimi sdílel názor, že otázka chudoby minoritních komunit je důležitější než válka proti drogám. Videoklip k této skladbě je plný nostalgie a zobrazuje různé momenty ze života jednoho z nejslavnějších rapperů.
0: Listování repem. Anička Oravcová o trecích a interpretech, kteří položili základy světového hip-hopu.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Tak, to byl Lud a na fitu BJ The Chicago Kid skladba také s názvem Changes. A to je důvod, proč jsem ji dneska zařadila do playlistu, je, že dneska jsem připravovala samozřejmě playlist, o čem budu mluvit a tak dále. No a mezi tím jsem měla chvíli čas, tak jsem si vzpomněla, že Vic Mensa začal svůj podcast The Vic Mensa Show a jako prvního hosta se pozval právě Chance the Rapper. A když je to dlouhý rozhovor, skoro 2 hodiny, a mě strašně na tom baví to, jak jsou tam tihle 2 kluci, který se vlastně znají od 13 let, vyrůstali spolu, hudbu dělali spolu, pak na jednu dobu šel každý svou cestou, tak vlastně v průběhu tohoto podcastu o tom mluví, o svým vztahu, vzájemně se omlouvají za to, co se jim stalo, co provedli jeden druhýmu. A v jednu dobu je to jako hodně zranitelný. Vic Mensa tam dokonce začne brečet vzpomínky na ty časy, které spolu zažili. No a druhá věc je, že se tam začali bavit o tom, jakým způsobem přistupují ke psaní rapu. No a když o tom začali mluvit, tak Vic Mensa začal vzpomínat na to, jak vlastně se vrátil k albu Mos Def and Talib Kweli Black Star, což je to dnešní hlavní téma. A že vlastně se tak nějak shlédnul v tom, jakým způsobem Talib Kweli přistupuje ke psaní, protože Talib Kweli je člověk, který prostě si pustí beat a pak i několik týdnů stráví tím, že prostě do toho beatu se snaží napsat tu nejlepší sloku. A stejně takhle to má Vic Mensa, zatímco Mos Def prostě slyší beat a jede. Jo, prostě to jsou slovní spojení, prostě konotace a on dokáže vlastně ten beat jako tím svým přednesem úplně sladit, kdežto Talib Kweli občas se jako si všimni, když to budeš poslouchat, a že se snaží strašně moc slabik rychle nacpat do nějakého tónu, beatu a tak. A takže jsou to takovýhle 2 přístupy a přišlo mi to docela zajímavé, že zrovna, když je tohle moje dnešní téma, tak se to zmiňovalo i v tomhle podcastu, který ti strašně doporučuji. Vic Mensa dělá skvělé věci. Mluví o tom, jak vlastně, když začal hudbu, co se stalo, pak v jednu dobu byl cancelled, skoro homeless a vlastně jakým způsobem reinvented himself. A mě to baví, takže rozhodně ti doporučuji podívat se nebo poslechnout si Vic Mensa Show na Spotify a na všech ostatních platformách, včetně YouTube. No a teď teda jdeme na toho Mos Defa a Taliba Kweli, Black Star, a myslím, že ta první skladba, která definuje celé album, ta se jmenuje zrovna Definition a posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: Hello everybody. Recording live.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Přesně tak, Anička, za mikrofonem. Dnešní hlavní téma je Mos Def a Talib Kweli, So Black Star. Je to album, který vyšel v roce 98, zrovna v době, kdy v éteru dominoval takzvaný Blink Rap, Puff Daddy a Bad Boy Entertainment. No a právě tady tyhle dva skvělí rapeři přinesli projekt, který na jednu chvíli dostal do toho takzvaného mainstreamu i undergroundový rap. Byly to vlastně dva rapeři, který mluvili o životě mladých černochů v New Yorku a zároveň měli prostě ty skills, flow, dikcie, všechno, co k tomu patří, takovou, že spousta mainstreamových rapelů by jim mohlo závidět. No a jedna z důležitých a takových důležitých skladeb tohohle alba je skladba Astronomy 8 Light. A tahle ta skladba byla natočena jako poslední, ale pak se kluci rozhodli, že ji vlastně po intru nasadí hned jako první. Je to skladba, kterou produkoval z Beatminers Mr. Walt. A co je na tom důležitý, je, že na klávesi tam hraje týpek, který se jmenuje Walden Irvin. A to byl band leader Nina Simone. Podle Yasina B, teda Mos Defa, to byl jeden z důležitých hudebníků a tak pro něj osobně to byla podsta, že se zapojil i do rapového alba, protože to nebyla úplně jeho scéna. Takže to byla tak vlastně nějaký kousání toho, že vlastně Talib Kweli a Mos Def dnes už Yasin B dělají prostě skvělou hudbu. No a ptají se tam, co nebo kdo je Black Star, černá hvězda. A má to takový dvě roviny, protože jednak to odkazuje na Marcusa Garveyho a jeho panafrickou filozofii, která vlastně inspirovala celý rastafariánský movement. No a na druhé straně Yasin Bey bral inspiraci z vesmíru. Jo, protože jak pak později řekl v rozhovoru právě s Talibem Kweli pro jeho podcast People's Party, tak vlastně se často jako zabýval otázkou, jak zní vesmír, jak zní vibrace, co ty vibrace dělají, jakou mají hodnotu, jakou energii přináší a třeba jakou geometrii má zvuk. Jo, takovýmhle věcí se zabývá Mos Def, což je úplně skvělý, mě to baví. No a právě proto skladba Astronomy 8 Light je tak důležitá na celém projektu Mos Def a Talib Kweli are Black Star. A posílám ti ji právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Rádio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Máme pár minut před koncem první dnešní hodiny pořadu Street Cypher, takže je čas na pravidelnou rubriku Deska týdne. A ta je dneska od Saula Williamse. Saul Williams je uznávaný básník s poetry slam, umělec, který v 90. letech vyhrával všechny možné soutěže. Je to také herec, můžeš ho vidět například i ve filmu Sinners s Michael B. Jordanem, tam je právě v úvodní scéně. No a nedávno vydal projekt, který se jmenuje Leap Life, a to z toho důvodu, že Leap Year, to je to označovaný každý ten čtvrtý rok, když je únor, 29. únor, protože Saul Williams se narodil 29. února, tak slaví narozeniny jenom každý 4 roky. Leap Life je album, ve kterém, jak už se patří na Saula Williamse, kritizuje všechno od kolonialismu, dopad technologie na naši společnost, vrací se k předkům, je to hodně experimentální album, zejména ta první polovina. Spolupracoval s různými producenty, jako například i ze skupiny Massive Attack producenty. No a využívá tam různé žánry není to úplně klasický hip-hopový, trip-hop trošku, inspirace i Amapiano, ale našla jsem 3 skladby, které si myslím, že se nám hodí do toho, do ty programové struktury. No a ta první, ta se jmenuje Vengeful Spirit, a tak taková ochutnávka, jak zní Saul Williams jako experimentální hudebník, experimentální hip-hop. Posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.

0: Studio.
1: Ahoj, tady je Orion z PSH. Zveme vás na náš největší letní pražský koncert přímo v Mystic Skateparku na Štvanici. Ve čtvrtek 3.

0: Penedit, mediální partner Radio Spin.
1: Už to víš, máme nový stickerky. Jsou pěkný a budou slušet nejen tvojí káře. Napiš si o ně na samolepky@radiospin.cz a my ti je pošleme. Vymazli si svůj spin svět se stickerkou Rádia Spin hned teď. Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Přesně tak, za mikrofonem Anička Oravcová, začala nám druhá hodina dnešního Street Cypheru, což je pravidelný žánrový pořad Véteru Rádia Spin, a ve kterém ti pouštím staví starý i nový hip-hop. Dnešní hlavní téma je Mos Def a Talib Kweli a Black Star, deska z roku 98, tak to dneska probíráme hezky. No a kromě toho samozřejmě nějaké novinky a nová hudba také. Teď nám dospívala britská zpěvačka Cleo Soul a její nový single Gentlewoman. No a když se jedná o těch novinkách, tak nedávno se na Suckách objevilo, že prý Mary J. Blige, což je jedna z největších ikon R&Bčka, se nějakým způsobem zapojuje do, nebo prý podepsala milionový kontrakt se společností, která vytváří AI hudbu s názvem Suno. Není to úplně podložený zatím, vyšlo tak něco, co připomíná spíš reklamu, kde vlastně ukazují Mary J. Blige, co všechno jako AI dokáže, co se týče hudby, a ona tam právě říká, že vlastně nerozumí, jak funguje AI a že to zní skvěle a že jí to strašně zajímá. To je samozřejmě v návaznosti na nedávné výroky Dr. Dreho, který po Timbalandovi je další velký producent, který se zastává AI a tvrdí, že každý, kdo neumí s AI pracovat, tak vlastně není ani kreativní. A pro mě je to pořád takový diskutabilní, já se braním AI, zejména jsem annoyed vždycky, když dostanu nějaký AI vygenerovaný e-mail, protože jako tak snad dokážeme napsat i e-mail sami za sebe a nemusí to za nás dělat umělá inteligence, to mě tak vždycky jako trošku nakrkne takový tyhle e-maily. Každopádně je to oblast, která pořád není dostatečně regulovaná, a co je ještě větší průser, je zrovna, že v Americe soud vydal rozhodnutí, že i dětská pornografie, která je vytvářena pomocí AI, je v podstatě protected prvním dodatkem ústavy, takže pokud je to prostě jenom vygenerovaný AI, tak je to prý v pohodě. A což je podle mě teda průser, nevím, kam ta naše společnost takhle hezky spěje. No. A když se vrátíme k ty opravdový hudbě a R&Bčku, tak tam je kanadská zpěvačka a textařka, která měla v roce 2003 velký hit, který se jmenoval Into You, Fabulous, tak po dlouhý době vydala nový projekt, jmenuje se to Forever and a Day, a já ti to posílám právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Radio Spin.
1: Anička Oravcová
0: a Street Cypher.
2: Tak, jdeme na dnešní hlavní téma, což je diskuze o desce, která vyšla v roce 1998, Mosta Fentalip Kweli a Black Star. A tyhle dva repeři se vlastně spojili v rámci undergroundové scény New Yorku. Bylo to v počátkem 90. let a to zejména v dvou různých jako kulturních centrech. Takže Talib Kweli je syn dvou vysokoškolských profesorů. No a v podstatě, když začal rap dominovat v éteru, tak vlastně si uvědomil, že v rapu poslouchá to, co četl na základě literatury, které u nich doma se četla, protože šlo o vzdělané rodiče, a to právě v tvorbě skupiny jako Public Enemy a Boogie Down Production. No a tím pádem se mu otevřel ten obzor, co všechno vlastně může v hip-hopu zaznít, to, co slýchával doma. Takže to je takový background Taliba Kweliho. No a spolu s Mos Defem se jednak setkávali na Washington Square Park v New Yorku, což bylo začátkem 90. let místo, kde se setkávali všichni freestyleri, kteří vytvářeli cyfry a takým způsobem tam prostě své skills vytvářeli. No a druhé místo, kde se také s Mos Defem potkával, bylo knihkupectví, který se jmenovalo Nikuru Books. Bylo zaměřeno zejména na afroamerickou historii a literaturu. To knihkupectví se nacházelo v Brooklynu a Talib Kweli tam nejen pracoval, ale také tam vystupoval jako umělec se svým mluveným slovem. Jo. Ne úplně s rapem, ale mluveným slovem. A do toho samého knihkupectví chodili Mos Def, a dokonce i jejich děti se znali. No a oba se pak rozhodli v roce 2000, že to knihkupectví odkoupí, předělali ho na non-profit neziskovou organizaci, která dneska funguje i online. Takže tohle jsou dvě důležitá místa, kde se tady Mos Def a Talib Kweli spotkali a spolu vytvořili projekt Black Star. To nikdy nebylo míněno jako skupina, byl to opravdu projekt jako dvou rapperů. Původně to ani nemělo mít pokračování, toho jsme se pak jako dožili dalšího pokračování kombinace Talib Kweli a Mos Def, a pak v roce 2022 No Fear of Time vyšel sequel taky k tomuto projektu. No a vlastně už v intru k desce Mos Def and Talib Kweli are Black Star se dozvíme vlastně, že

tady tyhle dva rapeři se vidí jako v roli těch, kteří mají vzdělávat masy. Takže zprostředkovávat informace o tom, co se děje kolem, ale také nějakým způsobem ty lidi, které poslouchají i vzdělávají. No a další skladbu, kterou jsem připravila, ta se jmenuje Redefinition. To vlastně navazuje na skladbu Definition, kterou Hightech produkoval, ale pak k tomu přidal remix. Původně to byla 6-minutová skladba, teď je to rozdělení na 2 skladby Definition a tady tohle pokračování Redefinition. No a to ti posílám právě teď pořadu Street Cypher na Radio Spin.

0: Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
1: Dneska probíráme desku Most Definitely Quali R Black Star. Tahle ta deska byla teda z poloviny produkovaná celá Hightechem. Právě Talib Kweli pak později spolupracoval na většině svých projektech s Hightechem. A jak jsem říkala, je to deska, ve které si tyhle dva repeři dali za cíl vlastně tak nějakým způsobem informovat lidi o tom, co se děje kolem. A je to vlastně v návaznosti i na to, jak v podstatě Chuck D definoval rap, zejména ten v úvozovkách umědomělý rap jako CNN pro černochy. No a do této kategorie spadá i skladba KOS, Knowledge of Self, teda poznání sebe sama, Determination, a to je vlastně skladba o tom, že ten život není úplně lehký, každý se s něčím pere, a někdy jde o materialismus, někdy o různé typy závislostí, hamižnost tam hraje také roli, celý vlastně systém věznic, které jsou vlastně for profit v Americe, které dopadají zejména na životy černochů. No a vlastně ta skladba jako taková se zaměřuje na to, jakým způsobem v takovomhle nastavení přežít, jak najít nějaký ten vnitřní klid ve světě, který je tak strašně těžký, což vlastně byla pravda pro rok 1998 i pro současnost. No a je tam na featu Vinia Mohica, myslím, že to takhle čte, což byla samozřejmě také členka Native Sounds Collective. No a tahle ta skladba sampluje skladbu od Minnie Riperton z roku 1975 a stejný sample právě použili Tribe Called Quest v skladbě Check the Rhyme. Takže teďko tady tyhle dvě skladby pošlu back to back a čekuj ten sample. Posloucháš 30 Cypher on the radio spin.
2: It's never and it hasn't told. I'm saying, you're doing it right now, getting away with it, but you know what I'm saying? It's gonna get you. Where all the people's at? Where all them big time drug dealers?

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
1: Zatímco většina z desky Mostafa Taleba Kweli Black Star je zaměřená na filozofii, to je takový jako zamýšlející se rýmy na společenské problémy, tak je tam jeden track, který je takový reskejší, řekněme, a trošku jinak tematicky, a to je track, který se jmenuje B-Boys Will Be Boys. A začíná to právě takovým svoláváním všech poppers, breakers, riders, aby teda přišli na taneční parket, takže je to takový klasický breakbeat a je to skladba, ve které Mos Def and Talib Kweli se vrací právě ke kořenům hiphopu, navazují na ikonický film Wild Style z roku 1983. Můžeš tam slyšet takový to klasický call and response, to je jako když já něco řeknu, ty to zopakuješ, to je většinou na koncertech, when I say hip, you say hop, tak klasika, to je call and response. A konkrétně tam jmenují i důležité členy Rocksteady Crew, Mr. Wiggles, Crazy Legs, a je tam také odkaz na Afriku Bambaataa a jeho Zulu Nation, takže je to takový návrat ke kořenům. Trošku jiné téma než většina toho alba, a já ti to pustím právě teď v pořadu Street Cypher na Radio Spin.
2: Yo, yo, yo, what's up, yo, yo, yo, yo, we gonna slow it down so we can speed it up, yo. Right now, I want everybody to come to the front. That's right, move forward. I want all the poppers and the breakers to form this circle. I want all the poppers.

0: Mommy, reach in your bag, past the fifth. I'm a leader at last, it's a don you wit. My nines are spit, ziggin' blues consciousness.
1: Radio Spin. Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Přesně tak, Anička je tady s tebou, jelikož máme posledních pár minut před koncem druhé hodiny dnešního Street Cypher, tak jdeme na pravidelnou rubriku Deska týdne. Ta je dneska od básníka, hudebníka, slam poetry, umělce Saul Williams, který vydal projekt Leap Life. Jak už jsem říkala, je to hudba, která je v podstatě experimentální, míchá tam různé prvky, třeba z mexické kultury, ale také, co dělá, je, že natáčí hudbu prostředí. Když se procházel prostě po městech v Jižní Africe, natáčel zvuky ulic, zvuky přírody a to všechno kombinuje i se svou hudbou. A když jsem to tak poslouchala, tak mě to právě, jsem si vzpomněla na Synth Library a na Mary C., která dělá právě takovýto workshopy nehudba míst, například jakým způsobem můžeš chodit po přírodě nebo i po městě a čekovat zvuky, které se kolem tebe dějí. Já teda osobně mám furt sluchátka, jo, ale dávat pozor i na takovéhle věci může být velký zdroj inspirace, velký zdroj hudby. Takže pokud tě zajímá experimentální hudba, elektronická hudba, tak ti vřele doporučuji synthlibrary.cz. Tam najdeš informace o různých workshopech, který se tady v tomhle centru dělají. Mary C. to tam vede všechno. Je tam skvělá i knihovna a je to teda místo, které je inkluzivní a vřele doporučuji. No a vrátíme se zpátky k tomu Saulovi Williamsovi, který takovýhle tvoření hudby právě docela i preferuje. A druhou skladbu, kterou ti pustím z jeho nového projektu, který se jmenuje Leap Life, se jmenuje Conspiracy. Posloucháš Street Cypher na Radio Spin.

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Začala nám třetí a poslední hodina pravidelného žánrového pořadu Street Cypher, který ti přináším každý úterý. Ještě nás čeká nějaká nová hudba, vrátíme se k hlavnímu tématu Mostefa, Talib Kweli a Black Star. No a jako vždy hodinu zakončím a posledním trackem z dnešní desky týdne, což je Saul Williams a Leap Life. No a teď nám dohrála skladba Set of Keys, to bylo Fat Joe, Pusha T také. Je to pár dní, co Fat Joe vydal album Organized Rhyme a najdeš tam featy kromě Pusha T také Jadakiss, Young Miami, CeeLo Green a další Remy Ma, obviously, je to Fat Joe. Takže doporučuju, to je novinka od legendy Fat Joe. No a konečně jsme se také dočkali celé desky Erykah Badu a The Alchemist. Jmenuje se to Before the World Blows. Je to venku, 28. to vyšlo. Nejspíš zařadím příští týden jako desku týdne. Nicméně pro dnes jsem přidala skladbu, která se jmenuje Valentine. Takže Erykah Badu, Alchemist na featu také drum. Posílám ti to právě teď pořadu Street Cypher na rádiu Spin.

0: Rádio Spin.
1: Anička Oravcová a Street Cypher.
2: Tak, to byla další novinka, konkrétně Busta Rhymes a Jay Dilla. A to je z projektu Diligence 2, který také vyšel před pár dny. A na featu D'Angelo, to se pozná, This Woman. No a tenhle projekt Diligence 2 je vlastně celý postavený na beatech od Jay Dilly, který Jay Dilla právě předtím, než zemřel v roce 2006, tak Bustovi dal 300 svých nikdy nevydaných beatů a Busta Rhymes z toho teda poskládal celý tenhle projekt. A teďko jsem se mrkla na tracklist, protože jsem se zaměřila zrovna na toho D'Angela, ale je to hustý, je to hustý, je tu spousta zajímavých featů, například také Anderson .Paak a Ludacris, což je zajímavá kombinace na jednom tracku, a také Talib Kweli, John Batiste, Common, 19 tracků. A takže myslím, že tohle zařadím příští týden na desku týdne, dokonce Lil Wayne. Zajímavý. Takže doporučuji ti podívat se na kombinaci Busta Rhymes a Jay Dilla a co připravili. No a vracíme se k našemu hlavnímu tématu, což je Mos Def and Talib Kweli are Black Star. No a budeme pokračovat v těch romantických trecích, i když rapových, a mám tady připravenou skladbu Brown Skin Lady. No a tohle je skladba, která je věnovaná zejména všem černoškám, hispánkám, všem ženám, který nesplňují standardy krásy, tak jak je nastavila běloruská mainstreamová společnost, protože to je něco, co vlastně má dopad na ženy dodnes. Tady právě tito dva rapeři mluví o tom, že ženy by si měly nějakým způsobem víc cenit toho, že mají třeba jako černošky natural hair, prostě přirozený hairstyles, nenosí paruky podle toho, které splňují nějaký euroamerický standardy klasy, aby byli hrdí na to, jaký odstín pleti mají a na jejich dědictví, na jejich předky, na to všechno, co vlastně je tvaruje. Je to vlastně jedna skladba, která je afrocentrická a která vyzývá právě k vážení si žen, které nevypadají tak, jako to zrovna kultura nebo společnost vyžaduje. Takže Brown Skin Lady, Mos Def a Talib Kweli, posílám ti to právě teď v pořadu Street Cypher na Rádiu Spin.
3: You got that good hair too. You like what? I like girls with that light complexion look.
4: Oh, you're a moron.
3: I can't help it.
4: What, being a moron?
3: Yeah, that too.
4: You're the first one out there with a dashiki talking that crap.
3: I'm a victim.
4: Good hair. Nigga, you so brainwashed.
3: I'm a victim, your brother.
4: No problem. You're a victim.
3: I'm a victim of 400 years of conditioning.
4: Shut up.
3: The man has programmed my conditioning. Even my conditioning has been conditioned.

0: Anička Oravcová v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
1: Tak když už jsem hrála ty tracky o lásce, tak samozřejmě velká klasika Lost Boys a René. No a další skladbu, kterou tady mám připravenou z alba Mos Def, Taleb Kweli a Black Star, je Respiration. A tahle ta skladba konkrétně je považována za masterpiece tady tyhle desky. Na featu je Common. A je to vlastně celý track o tom, jak přežít ve městě, městský život. Mos Def tam právě vytváří nějaký obraz Brooklynu. Tyto obrazy jsou spojovány se sirenami, crime na ulicích, bezesné noci, prostě ta betonová džungle, jo, kterou je potřeba nějakým způsobem přežít. Taleb Kweli se spíš zaměřuje nad tím, jakým způsobem vlastně to město dopadá na nějaký jako vnitřní život člověka, s čím se vším musí vyrovnat. Takový městský, to znamená to inner city, co teda v Americe znamená urban, jo, takový to prostě většinou chudý části toho města, protože většina ekonomického kapitálu je na těch suburbs, na těch okrajích města, ne v tom centru přímo. No a Common, tak ten mění místo samozřejmě, protože Common reprezentuje Chicago, takže ten se zaměřuje právě nad tím, jak se v Chicago projevuje právě třídní rozdíly, chudoba a nějaká snaha najít právě trochu klidu tady v tom všem chaosu. Takže nejdřív teda ten Brooklyn a jeho obraz tak, jak je předkládá Mos Def a Taleb Kweli, a pak Common a jeho příběh. A tak jsem si řekla, že potom si dáme hned skladbu The Corner, která má vlastně společnou tématiku a na které s Commonem vystupují i legendární Last Poets. Tak to ti posílám právě teď v pořadu Street Cypher na rádiu Spin.
2: Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela, la ciudad respirando. Escúchela,

0: Ladies and gentlemen, you're listening to Street Cypher on Radio Spin.
1: Naše hlavní téma Mos Def a Talib Kweli are Black Star završila, zakončila, hledám to slovo. Skladba Hater Players, což je samozřejmě klasický diss track, ve kterém Mos Def a Talib Kweli mluví o fake MCs. Pokud tě zajímá, co třeba konkrétně dělají teď, tak Mos Def samozřejmě si teď říká Yasin Bey. Spolu vydali jako album jako Black Star No Fear of Time v roce 2022. Talib Kweli má pravidelný podcast, který se jmenuje People's Party. Docela zajímavý, pokud tě zajímají témata spojená s nějakou sociální spravedlností, politikou a tak. Talib Kweli tam má vždycky zajímavé hosty, včetně Yasina Beya před těma třemi lety. Dneska jsem se na to dívala. Byla tam docela zajímavá debata o tom, jaký je rozdíl mezi uměním a zábavou a jakým způsobem vlastně něco, co je vytvořeno jen pro zábavu, entertainment, je většinou něco, co když se pak na to podíváme v čase, tak úplně nestárne dobře, jak se říká v angličtině, don't age well. To, že je něco populární, neznamená, že to má hodnotu. Umění je něco, co obstojí v čase. Takhle to definuje Yasin Bey a myslím, že jejich první společný projekt z roku 98, o kterém jsem dneska mluvila, tomu tak docela odpovídá. No a připomenu ti teda, jelikož se blíží konec Street Cypheru, tak ti připomenu, že playlisty najdeš u mě na mém osobním Instagramu Anna Potržitko Oravcová za minimálně několik let zpátky. Příští týden se uslyšíme opět a probereme tentokrát R&B desku a probereme Ashera My Way, jeho debutové album. A bude samozřejmě pravidelná rubrika listování rapem a bude i deska týdne, nejspíš Busta Rhymes a Jay Dilla a jejich nový projekt. Myslím, že to tam bude trošku klenotů, které z toho můžu vybrat. No a jako vždy zakončuju dnešní Street Cypher třetím trackem z dnešní desky týdne, Saul Williams, skvělý básník, umělec, revolucionář, kritik společnosti a status quo. Já jsem s ním dělala rozhovor v roce 2016. To dnes si pamatuju jeden fakt z rozhovorů, na který snad nikdy nezapomenu. A to i z toho důvodu, že když jsem dělala rozhovory s rapery, tak jsem byla zvyklá na to, že většinou neudržovali přímý oční kontakt a to Saul Williams dělal teda non-stop, snad ani nemrknul. Bylo to trochu threatening, trochu jako jsem si říkala, že to je intensiv, ale to, že jsem vůbec měla možnost takovýmhle důležitým člověkem mluvit, byla skvělá příležitost. No a třetí skladba, kterou ti zahraju z desky Leap Life, kterou ti doporučuji, pokud tě zajímá experimentální hip-hop, trip-hop a vlastně experiment s hudbou obecně. Tak, ta se jmenuje Robot Slave a je to opět kritika nějakým způsobem dopadu technologie na naši společnost a co se může stát, když to všechno převezme umělá inteligence. Tak i takové téma se řeší Saul Williams. No a my se teda uslyšíme zase příští úterý. Já se na tebe budu těšit pořadu Street Cypher. No a ty posloucháš dál Radio Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školní svačin.
2: Ale u mě to byla skoro pokaždý taková klasika rolí. Máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky. Tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou. To jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášela rohlíky s paštikou. To fakt, ale později jsem k tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Ne, já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí. Ti, kteří si pod paštiku mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Rádio Spin. Mějte se krásně. Čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9

0: Rektum, nekorektum, utrum.
1: Spin Talk.
2: Jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska. Cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přejma ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, převaz první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
3: Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
2: Budu se snažit je umět, tak uvidíme, jak se mi to povede. No?
1: Spin Talk.
3: Ahoj, já se jmenuji Roman Jakub a tohle je Spin Talk. Děkuju, že posloucháte. Do dnešního dílu přijal pozvání Kato. Ten už brzo vydá novou desku. Nejen o ní, ale hlavně o ní bude dneska řeč. Kato, vítej.
2: Ahoj.
3: Zrovna nedávno jsme s kolegou s Jirkou, který tady byl před chviličkou ve studiu, v kanceláři poslouchali někoho, kdo je na scéně dlouho, dělá hudbu dlouho a říkali jsme si, ten tu novou hudbu prostě nechytil. A pak najednou přišla do mailu tvoje nová skladba a já jsem z ní měl zase radost, stejně jako vždycky, když slyším Prago Union nebo jenom třeba tebe. A říkal jsem si, čím to sakra jakoby je, že ten zvuk vlastně pořád držíš takovej jakoby dobrý, stabilní, že prostě vždycky, když si tě poslechnu, tak je to ten Kato a mám radost, že ho slyším.
2: No já samozřejmě se snažím v rámci toho zvuku samotného jakoby to nějak furt jakoby vylepšovat, ale jenom v rámci toho, tak já nevím, mně přijde, že proč bych měl dělat hudbu, kterou neposlouchám, která mě nebaví, jako to bych mohl jít dělat do McDonalda a bylo by to úplně to samé. Myslím, že jakoby člověk měl dělat to, co má rád, to, co by rád jakoby poslouchal, nebo to, prostě, co rád poslouchá sám. Že jinak je to, mi to nedávalo moc smysl, takže možná proto, že se prostě můj vkus nemění moc.
3: Že jsi konstantní vlastně v tom, co děláš, na co posloucháš.
2: No.
3: Jak moc sleduješ třeba soudobou tvorbu nastupující scény, ať už třeba raperů nebo dalších umělců?
2: Jako ne, že bych úplně hltal každou novinku, ale držím si přehled, no.
3: Je něco třeba, co tě teďka v poslední době oslovilo z těch nově nastupujících interpretů?
2: Z těch nově nastupujících interpretů? Teďka těžko říct takhle z hlavy.
3: Nechytil jsi třeba Gufrau?
2: Ještě ne, zachytil jsem jméno zatím.
3: Zachytil jsem jméno. To je vlastně kapela, která letos získala objev roku v hudebních cenách Anděl. Vlastně jsou to kluci, kteří vzešli z alternativy a mám takový jako pocit, že to nedělají úplně špatně. Vlastně ta jejich hudba mě baví a je to ale zas úplně jakoby jiný typ soundu. Tak třeba typ ode mě někdy vyzkoušej, mohlo by tě to zajímat. Okay. Nedávno kolegyně vysílala a pouštěla ukázku z nějakého rozhovoru, kde jsi byl ty, podle mě to byl A11, kde se spustil docela do Viktora Šína.
2: Já jsem se tam do něj vůbec nepustil, prostě to jsem čekal přeci, že to budeme rozebírat. No mě prostě Viktorík to jako vystřihnul z toho rozhovoru tak jako trošku mimo kontext, ale ani z té ukázky, jakoby, teda i z té ukázky je evidentní, že jsem tam jako mi to nemyslel špatně na Viktora
3: Šína. Ne, to ne.
2: Já jsem ho použil jako určitý, protože to jeho jméno je asi nejznámější z těch, tady těch mladých, tak jsem ho použil jako příklad, jako možná, že jsem mu křivdil v tom, že prostě v tom, jak moc vidí do hip-hopu, protože vím, že tady jako je dlouho, ale nic to nemění na tom, co jsem tam říkal, že se mě ptal Michal, jakoby, jestli cítím jako konkurenci tady ty mladěchy, tak já jsem právě říkal, že právě moc ne, protože mě to neberu jako hip-hop. A myslím si, že pro spoustu z nich to platí, jako že to vlastně dělají takhle, protože to takhle frčí, ale že by věděli něco o hip-hopu, to bych neřekl úplně vždycky. Ale tím to neznamená, že o tom říkám, že to je špatný, je to prostě svý, ale já to osobně jako konkurenci neberu, to jsem chtěl vlastně tím říct. A spustila se debata, která, ve který já jsem to teda nečet moc to, ty reakce, ale některý vyloženě potvrzovali nechtěně to, co jsem říkal, jakože reakce typu, a kdo to je ten Kato?
3: Co bys jim teda řekl, kdo to je ten Kato?
2: Google it.
3: Dobře. Sledoval jsi třeba letošní předávání hudebních cen Anděl?
2: Tak já tam teda taky hlasuju, takže svým způsobem jsem to sledoval, ale nesledoval jsem ten přímý přenos.
3: Já jsem to spíš myslel v tom smyslu, co s tebou dělá to, když si vezmeš, jaký obsazení rapperů a hiphopu bylo v Andělích kdysi a jaký je teď, protože v tom letošním ročníku se vlastně hodně rapových a hiphopových umělců propsalo do různých kategorií, tak jak bys třeba zhodnotil tohle?
2: No, tak to je jedině dobře, my taky vlastně v poslední dobou, když vydáme desku, tak jsme nominovaní už jenom po těch hlavních kategoriích hiphopu, vlastně už ne, přestože ty předchozí anděly jsme získali za hiphop. Jsem rád, že to šlo k Ideovi a Fetovi, protože to je hiphop. A že často poslední leta se to tak vybrbilo, že právě byly ty nominovaný ve spoustě případů takový, který jako jsou takový jakože diskutabilní, včetně Kapitána Demo, ať mám rád tedy humor a všechno. Takže to je dobrý. A jestli se to propisuje i do normálních kategorií, tak tím líp konečně po 30 letech.
3: Jako mně to přijde obrovský výsledek práce všech lidí na scéně, že se to prostě skutečně stává mainstreamem. Při jakých příležitostech, Kato, ty sám posloucháš hudbu?
2: No já, kromě toho, když ji dělám, což je většina času, protože to musím podposlouchat, abych odhaloval chyby a vylepšoval, tak většinou, když jedu vlakem, nebo jdu po městě, nebo jedu autem, když si můžu dát sluchátka a poslouchat, no. A pak, jakoby, když koukám, co by šlo za nový desky, tak si projíždím a poslouchám zrychleně různý věci a tak, no.
3: Co tě třeba zaujalo v poslední době, jako z nový muziky, kterou posloucháš?
2: Mě hodně teďka hodně pobavili, nebo není to úplně teďka, ale je to aktuální hodně, ten Joey Valance and Bray, ty jsou dobrý, zvláště jejich deska No Hands.
3: A čím tě oslovili?
2: Energii, že tam mají prostě takovou tu energii, jaká bývala prostě v rapu, když jsou to prostě dva bílí kluci, jakoby skejťáci od někač z Kalifornie, tak prostě zní trošku jako Beastie Boys, že mají prostě takový nasazení a jedou to tak jako hodně, že to je úplně až moc dokonalý, jakoby ten styl, který to má být, jako, ale má to super zvuk a je to furt prostě vtipný a vkusný. Je to dobrý, baví mě, to má to právě tu energii, kterou často postrádám v těch současných rapových věcech, ale není to jako pravidelné, akorát prostě myslím, že v těch současných rapových mediálně prosazovaných věcech.
3: Kolik jste za celou dobu vydali s Prago Unio desek?
2: Tohle bude 10. studiová, pak máme ještě jednu živou a asi 6 takových těch
3: IPček a tak dále, těch projektů. Jaký to je pocit mít za sebou tolik desek, tolik muziky, kterou si vytvořil?
2: Já nevím, vždycky je to dobrý pocit dotáhnout něco, co člověk začne a že už je to potolikátý, je taky super, ale já spíš jakoby koukám vždycky dopředu, než že bych koukal dozadu a nějak si lebeděl v tom, že jsem vlastně vydal už 35 desek, což vlastně je i s těma ostatníma projektama.
3: Jasně, neříkám lebeděl, ale stejně mi zajímalo, jestli třeba máš takhle zpětně nějakou desku, ke který si třeba rád vrátíš a která ti oživí nějakou, já nevím, vzpomínku nebo nějakou událost, nebo...
2: Tak každá ta deska vlastně je soundtrack k mýmu životu od té doby, od té předposlední desky, že vlastně. Takže kdykoliv si něco takového pustím, tak se mi vybaví spousta vzpomínek, ale jsou samozřejmě, některý mezi nimi jsou takový, který jako znamenali v mém životě jako nějakou důležitou změnu nebo nějaký důležitý bod, no, tak těch asi pár je. Jako třeba Desert Express, HDP nebo Smrt žije. No, to jsou takový asi hlavní, no. Vlastně no možná i Barvy. A vždycky ta poslední samozřejmě je ta nejlepší.
3: jasně. Proč? Proč ta poslední nejlepší?
2: Protože jinak by to nemělo smysl dělat něco, co je stejný nebo horší než předtím.
3: OK, dobře. Hele, řekni mi, za tu dobu, co se věnuješ hudbě, změnil se nějakým způsobem tvůj přístup k té tvorbě, té hudby, to znamená, jak na tou deskou přemýšlíš, jaký věci do ní jakoby vkládáš a tak dál, ta kuchařka té přípravy té desky?
2: No to, co do ní vkládám, to za stolik ne, to je prostě vždycky to, co prostě ve mně vězí, ale určitě se neustále vyvíjí ten modus operandi, jako, ať je to pomocí jakoby techniky jako, nebo nějakých jakoby změn v tom, na, jako co používám při tom, nebo když jsem začal hrát s kapelou, tak se to určitě taky promítlo do toho. Tak jakoby člověk jakoby se snaží efektivnit ten jako způsob, jakým to dělá, aby bylo co nejméně odpadu a mohl se věnovat tomu, co má smysl pořádně. Takže určitě jo, ale říct jak je asi moc obsáhlá.
3: Pracuješ nějak třeba s umělou inteligencí?
2: Ne.
3: Ne.
2: Vůbec.
3: OK.
2: Nebo jednou jsem použil nějak, do jedné písničky jsem potřeboval hlas navigace. Tak tam jsem to použil, ale to bylo jediný. Já si myslím, že umělá inteligence by měla dělat věci, které lidi neradi dělají, nebo jsou na ně nedostateční a neumění. Jako. Měla by právě uvolnit lidem ruce, aby mohli dělat umění.
3: 29. května vychází tvoje nová deska, tak jak jsi na touhletou deskou přemýšlel, jaká ta deska bude v tom mindsetu, jak jsi k ní přistupoval?
2: No, jsou taky dvě varianty. Jedna je, když máš nějak dopředu nějaký koncept, a pak jeden, ta druhá varianta je, že ho nemáš a vlastně čekáš, až toho sám vypadne. A to byl tenhle případ, jako že jsem neměl nějaký předem daný, to je jenom, že jsem chtěl prostě opět ze sebe dostat to, co jsem sobě měl, a vzhledem k době, jaký teďka jsme, taky možná trošku o něco ostřejší názorově, než byli předtím.
3: To znamená, věnuje se víc jakoby politice třeba, jestli to chápu dobře, mezi taky, řádkama.
2: Jako v porovnání s předchozím má taky víc, i když samozřejmě nemá cenu tomu dávat zase příliš prostoru, jakoby, no to je ho málo na té desce, jako to radši to budu věnovat nějakým věcem, který mají hlavu a patu na rozdíl od politiky.
3: Jasně.
2: Ale je to tak, no.
3: A co tam třeba akcentuješ?
2: Jakoby tu šílenost toho, jak je možný, že některý individua prostě jsou schopný, no jsou, je možný, že se dostanou prostě do čela velmocí a prostě na místa, ze kterých můžou ovlivnit prostě životy všech lidí, jako nerozumím tomu, je to taková partička jakoby s Trumpem v čele a tak, samozřejmě, to je to, co mě nejvíc děsí, jako a vůbec jakoby zase ty války a tohle to všechno, jakoby jsme se nepoučili z dřívejška, no. Ale no, snažím se držet jako nadhled, si furt jako jsem optimista, ale, ale pak tohle jsou některé věci, pak na tom hru ustává rozum stát, jako by, obzvlášť na to Donaldem, jako by to je prostě, nechápu to, jak se mohl někdo takový dostat na takovýhle
3: politiky. Myslím, že hodně lidí nechápe, že se tohle to vůbec může stát ve světové politice, a ještě víc lidí určitě nechápe to, že tenhle ten člověk může někoho inspirovat tím, jakým způsobem ty Spojené státy třeba řídí. Alespoň to je nějaký můj pohled na to a předpokládám, že tvůj je podobný. Nabízí ta deska nějaké řešení toho, jak se tohohle toho mindsetu zbavit?
2: No, zbavit se vlád a vládnout si sami, protože myslím, že už dostatek inputu na to máme, no. Nebo to za nás přebere AI brzo.
3: Bylo by to lepší podle tebe, kdyby vládla AI?
2: Nevím, nemyslím si úplně. Musela by mít striktně vymezený prostor, ve kterém operuje, jakože nerozhodovat, ale dávat podněty k rozhodování.
3: Možná myslím, dopadlo by to jako v RUR od Čepka?
2: Doufám, že máme dost rozumu na to, aby jsme to nedovolili.
3: Řekni mi, v čem ta deska ještě teda bude jiná, kromě toho, že bude řešit aktuální světový témata, což je vlastně asi potřeba, aby se otevíralo opět zpátky v hip-hopu, v rapu a v muzice, tak co dalšího tam bude jinak?
2: Myslím, že to bude zvukově trošku jakoby posunutý, i když zase v rámci sebe sama. Nevím, no, vždycky je to takový, jakoby byli ze sebe všechno, co mám od té poslední desky, takže to bude asi ono a to musí se lidi asi poslechnout, co jsem v sobě měl. No, to je těžko o tom říkat. Jsem se dělal, co na to lidi řeknou.
3: Prostě 29. května se to poslechneme.
2: Jmenuje se Nekorektum právě.
3: Nekorektum.
2: To je prostě moje nekorektní rektum.
3: OK. Hele, je něco, co jsi na té desce zkusil úplně poprvé?
2: No, mimo technických věcí jsem si poprvé zkusil udělat 10. desku Pragony.
3: Jaký to byl pocit?
2: Jako dobré, jako je to první deska, kterou jsem celou dělal jakoby v Brně.
3: No vidíš, takže to je velká věc. Je to první velká brněnská deska.
2: Jo, chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal, páč jsem tam mám takový jenom malej kamrlík bez oken a beze všeho a chvilku jsem hledal způsob, jak se donutit tam rád chodit, ale podařilo se nakonec skoro až moc.
3: Ovlivnilo teda Brno nějakým způsobem tu desku?
2: Jako všechno, co se za ty dva roky stalo, že ono, takže a tohle byla docela zásadní změna, takže určitě, ale rozhodně ne, že bych rapoval v Hantecu, to ne.
3: To by bylo ale super. Hele, cover té desky bude zase obraz, jako vždycky?
2: Zase přema ponáhlý namalovala.
3: A jak tentokrát jste přemýšleli nad coverem k té desce? Na co se můžeme těšit?
2: No, třeba první dobrý, samozřejmě se chytil toho rektumu, tak já jsem ho trošku usměrnil, aby se spíš chytil té nekorektnosti, takže to bude variace na fakáče.
3: Když si vydal ven single Zase ty lidi, vešly ven i fotky, které vznikly v Holešovicích u nový zastávky vlaku Výstaviště. Proč jste fotili právě tam?
2: No, fotograf měl vymyšlený spoty spíš na Výstavišti, ale já když jsem tam přijel, tak jsem šel kolem tady té zatáčky tam toho mostu a říkal jsem si, že to je úplně super jakoby spot, že jsem si původně teda myslel, že proto tam máme sraz, že chce fotit tam, což nebyla pravda, ale nakonec jsem je tam dokopal, takže to byl jenom takový spontánní nápad na cestě na photoshoot.
3: Jak se ti líbí teďka ta zastávka Výstaviště Nádraží Bubny, teďka architektonicky, když jenom odbočíme?
2: Jo, jakoby pohodě. Jako všechno lepší, než co tam bylo předtím, takže nic. Ale jako jo, líbí se mi to. Je to vypadá to působivě.
3: Nedávno jsem tady měl Huka z Gufrau, to je ta kapela, o který jsem ti říkal na začátku dnešního rozhovoru, aby si zkusil. A ten mi říkal, že velkou část umělce v dnešní době dělá to, že vlastně ukazuje lidem, jak tu hudbu dělá, že je bere do toho procesu, ať už třeba na TikToku nebo já nevím, na Instagramu a tak dál. Co si o tom myslíš ty, jako starý pardál, jako starý vlk?
2: Já si myslím, že taky dobrý, no, taky mě to napadlo, ale ten můj proces je tak zdlouhavý, že by asi těžko šlo to nějak jako efektivně natočit, maximálně něco jako časozběr, ale to by pak člověk mohl pustit, až když to je hotový. A jakoby je těžký, a co se psaní textů týče, to je taky jakoby těžko pro mě představitelný, jak vzít někoho do svý hlavy, jako. Takže v mém případě jsem nenašel způsob, jak tady to udělat, ale napadlo mě to taky, já myslím, že to je dobrý, jako, že když máš někoho rád, tak rád posloucháš jeho věci, takže bejt přítomný tomu, jak to vzniká, no.
3: Co říkáš na to, jak Maniak vydal teďka album v podobě vlastně živýho streamu? Streamoval 10 dní a vlastně během toho streamu, to, co se objevilo na streamu, bylo i na desce. Poslední den toho streamování vznikala ta samotná deska. Je to něco, do čeho by ses byl ochotný pustit taky, nebo je to pro tebe příliš třeba narušení nějaký intimity té tvorby?
2: No já mám radši, když se nad tím zamýšlím trošku jako víc, jako pokud jde o moje vlastní věci, takže tak otázka, já nevím, já jsem na to nekoukal, ale otázka je, jak moc byl jako připravený dopředu, jakoby, tak, ale jako dokážu si to představit, že bych to absolvoval, ale bylo by to spíš jenom takový exot mezi těma deskama, který jako dělám, protože občas, většinou to prostě se radši nad tím dávám přičas, nad se nad tím zamýšlet, protože nejsem dokonalý a často objevuju v těch rozdělaných věcech chyby jako po relativně dlouhý době a myslím si, že bych tam asi pár bylo, nebo bych musel se nějak si dát nějaký mantinely, co už řešit nebudu. Tak asi by to byla legrace, no, nevím, jak by to dopadlo, ale co jsem jich jakoby normálně desek týče, tak tomu rád dávám dost času, aby jsem tam byl přesvědčený, že to má smysl pouštět mezi lidi.
3: Jako já, kdybych byl umělec, tak se dostanu asi do stresu. Jakože ta představa, že 10 dní streamů a 11. den vyjde deska, tak si myslím, že by mě to vůbec jako neuklidňovalo, takže vlastně v tom mi to přišlo velmi odvážný. Bude i fyzický nosič toho alba, nebo to bude vycházet jenom digitálně? Bude třeba vinyl?
2: Jasně, že bude i double vinyl, i CDčko bude.
3: To je hezký. Kdy plánuješ křest?
2: Křest budeme mít 11. června tady v Praze v Lígráčích a pak brněnský křest bude o dva dny později na Lužánecká Open.
3: Takže 11. 6. Lígráče, 13. 6. Lužánky. Vím, že akustickou desku jako Praga Union máte, ale vlastně v poslední době, vždycky, když jsem se objevil na tvém koncertu, tak seš prostě s kapelou, seš tam s dechama, seš tam s klavírem třeba. Neplánuješ i album tohohle typu?
2: Hele, vždycky na desce kluci jsou slyšet, jakože když to je v nějaký fázi, tak já je tam jakoby, pak jako jenom donutím mi tam něco zadžemovat a já si vyberu kousky a používám i ty jejich inputy a celý leto

0: relativně těžší úkol, než by se mohlo zdát. Hmm.
1: Jak jste se vlastně tenkrát dali dokupy a proč právě tohleto uskupení?
0: Hele, no vlastně, my když jsme vydali Desert Express, tak začal být jako evidentní, začali si nás zvát jakoby na akce, které nebyly striktně hip-hopový. Bylo vidět, že ty nehip-hopový lidi, jakoby, že je to baví, ale že nemají trochu na co koukat. Protože když jsem tam byl jenom já a Maro tenkrát, tak to není nic moc ke koukání. Takže vlastně tenkrát po Rock for Churchill vlastně jsem šel z pody a říkal jsem Afrovi, který nám tenkrát dělal manažera, že musíme dát dohromady nějak s živou kapelou. A shodou okolností tehdy Radimo vytvořil Champion Sound, takový živý ensemble, a chtěl hrát hip-hop naživo. A přemýšlel, s kým by to chtěl dělat, a jakoby my jsme byli jeho jako první volba, takže vlastně to tak vesmír zařídil, že prostě se to sešlo v ten správný okamžik a dlouho jsme hráli s Champion Soundem a vlastně ten dnešní parta je část tehdejšího Champion Soundu, který jakoby, když jsme přestali spolupracovat, tak tenkrát bubeník a basák řekli, ne, my zůstáváme, a dotáhli kytaristu a pak klávesáka, a vlastně to, tak to je dodnes až na bubeníka, který je vyměněný. Takže je to stabilní parta už jako leta a vlastně takže Prago nejsem jenom já a DJ, ale i oni vlastně.
1: Zní to jako velmi dobře, vždycky naživo. Je to velký zážitek vlastně na vás koukat s kapelou, jak vystupujete. Co texty? Umíš texty? Nebo budeš zase koukat do mobilu?
0: Budu se snažit je umět. Tak uvidíme, jak se mi to povede. No.
1: Jak dlouho to trvá?
0: Jako já nemám většinou problém s tím, že bych to neuměl, ale že jsem takový trémista, že prostě se bojím ten papír prostě odložit jako při těch prvních pár koncertech, protože prostě je stačí strašně málo a prostě zadřu se a nenaskočím. Takže to je spíš kvůli tým trémě, než že bych to jako vyloženě neuměl, to jako ne.
1: Jak je možné, že se u tebe pořád ještě objevuje tréma po tolika letech?
0: Nevím, asi to potřebuju, asi jsem, když jsem moc suverénní, tak jsem na packu, nebo nevím.
1: OK. Objeví se na té desce nějaký hosti?
0: Jo, nakonec jo.
1: A kdo tam bude?
0: Nakonec tam bude Paulie Garant a Pio Squad.
1: Proč Paulie Garant, proč Pio Squad?
0: S Paulie jsme se potkali, když jsme hráli v Liberci, tak on přišel na koncert a když jsme pak jakoby řáholili backstage, tak říkal, že kdyby náhodou tam byla nějaká pecka, který by zhodil, takže by do toho rád šel. A já jsem pak jakoby pár dní potom vlastně udělal jednu novou pecku, kde jsem si řekl úplně, že tam by prostě se pak hodil, tak jsem mu ji poslal, a takže takhle to bylo. A Pio Squad, to je taková zpřízněná parta, tam vždycky dobře strávený čas.
1: Tak s Pio Squad se byli tak jakoby skoro na začátku té české scény, tak jako společně se pohybujete přibližně stejnou dobu, ne, na té české scéně?
0: Jo, víceméně jo, nebo jako, že nepočítáš Chaos.
1: Jasně.
0: A jo, a prostě tak nějak jako je to fakt jako taková zpřízněná parta, něco jako Rest a tak, takový ty lidi jako, většinou se potkáš s každým na té scéně, ale jenom pár lidí je takových těch, že vždycky ti to nahodí jakoby úsměv na tváři,
1: když to, že jsi vidíš doma. Jaký to bylo tvořit s Paulím?
0: My jsme s Paulím jakoby už se protnuli víckrát, že jo, já jsem byl na jejich druhý desce s BPM. A taky Paulie vlastně produkoval beat k Desert Expressu, nebo aspoň ten, to gro toho beatu, takže tam nebyl žádný problém. A na tom případě jsme to dělali hodně jakoby přes to, že on to nahrál u sebe, poslal mi to a tak, ale jinak spolím pohoda.
1: A vnímáš, že i on se třeba někam hudebně posunul, nebo třeba jinak přemýšlí na tou hudbou než kdysi? Protože určitý hudební vývoj za ty roky tam taky vidět je?
0: Jo, rozhodně no. Myslím, že našel jakoby tu svoji pozici a tu v tom, jakoby, v tom přístupu k tomu, a že to jako furt vylepšuje. Jako, žádný revoluce většinou, ale má svý posluchače a svůj způsob a má to hlavu patu.
1: Současný svět je plný hodně blbých zpráv. Tak mi řekni, co děláš pro to, aby se ty zprávy k tobě nedostávaly, nebo jakým způsobem přistupuješ k tomu, aby se z toho člověk nezbláznil, protože sám si říkal, že něco si ventiloval na desku, což vnímám jako krok dobrým směrem, ale...
0: Já si myslím, že to je taky trošku jako SMS, když ti někdo pošle bez háčku čárek,

0: a bez intonace, tak může být lehce špatně pochopená. Mm-hmm. Tak stejně tak ty zprávy, prostě to je filtr nějakých, nějakého subjektu, který ti předává nějaký zprávy nějakým způsobem a že potřeba to brát hodně s rezervou, mm-hmm. že to prostě může často na tebe dýchnout ten pocit, že je všechno v prdeli, ale myslím si, že to tak ve skutečnosti není, že to je jenom ten způsob jakoby tý kumulace těch většinou horších zpráv na tom jednom místě, takže se spíš snažím koukat skrz to, než abych se nechal ovlivnit tady tím, jakoby, no.
1: Jaký máš plán na léto? Bude to hodně koncertní nebo máš plán někam i vyrazit?
0: Já doufám, že to bude hodně koncertní, mm-hmm. ale většinou pak už není moc času někam na dlouho vyrážet, takže, ale to je v pohodě, mě to baví, to je prostě taková dovolená ty koncerty. Letos bude hip-hopkem znova a tak, takže se těším.
1: Jsme téměř v závěru našeho rozhovoru, tak pár otázek nakonec. Tak na začátku tady zazněl Donald Trump, tak o něj chvilku zůstanu. Představ si, že tě Donald Trump pozve do Bílého domu, tak co by podle tebe s tebou chtěl řešit?
0: Sebe.
1: A co bys s ním chtěl řešit ty? Kdybys už tam naproti němu seděl, tak co bys mu řekl? Na co bys se zeptal?
0: Já bych nechal asi tu chvíli mluvit paže. Protože je mu nemá cenu nic říkat. Jako. Mm-hmm.
1: Co by se vzkázal českým politikům?
0: Aby si dali pozor, abych nemusel nechat mluvit paže.
1: Kdybys mohl být ministrem ve vládě, tak jakou oblast bys chtěl mít na starost?
0: Asi policii. Nebo jakoby ministerstvo spravedlnosti, asi to
1: odpadá. To je vnitra, podle mě.
0: Tak vnitra.
1: Vnitra. No. Proč vnitra?
0: Protože mám pár nápadů, které by podle mě vylepšily jakoby interakci občana s tady těma orgánama.
1: OK, řekneš nějaký nápad?
0: No, například bych vrátil policajtům možnost řešit věci domluvou, mm-hmm. která jim byla sebraná a z toho vzniká spousta zbytečných voserů, myslím, pro spoustu lidí i těch samotných policajtů. Mm.
1: Za co bys na olympiádě dostal zlato?
0: Za vítězství?
1: No, v čem bys vyhrál? V čem bys vyhrál? V jakém sportu třeba?
0: V hodu do pohody třeba.
1: To je super, to je skvělý.
0: Nebo ve skoku pro pivo.
1: Skok pro pivo taky dobrý. Co bys chtěl, aby o tobě napsal bulvár, kdyby o tobě měl něco napsat? Co bys si spřál?
0: Nic.
1: Je rok 2222. Studenti repu se pročítají encyklopedii repu. Narazej tam na tvoje jméno, Kato. Co bys chtěl, aby si tam o tobě přečetli?
0: No, to co jim k něčemu bude. A spíš bych chtěl, aby tam byl odkaz na to, aby se to poslechli a udělali si sami názor.
1: Tak jo, tak to máme za sebou. Kato, jsem moc rád a vážím si toho, že jsi přišel. Rád jsem tě viděl. Tak děkuju za návštěvu.
0: Taky děkuju.
1: Dnešním hostem na rádiu Spin byl Kato. Děkuju, že posloucháte Spin Talk i Radio Spin. Od Majku se loučí a hezký večer přeje Roman Jakub.
2: Roman Jakub a jeho host. Spin Talk každý čtvrtek a sobotu od 7 večer na rádiu Spin.

0: Spin ráno na rádiu Spin.
1: Je úterý 1. září a to znamená co? No, že začíná škola, děti. Jen mazejte, mazejte. No a my jsme se tady zatím podívali na naše maminky a taky jejich kulinářství v podobě školních svačin.
2: Ale u mě to byla skoro po každý taková klasika rolí, máslo, šunka a třeba sýr.
3: Čauky, tak já jsem měla ráda svačiny od mamky, tyjo mi dělala chleba vždycky s máslem a s vajíčkovou omeletou, to jsem úplně milovala.
1: Ale, tady si někdo žil, ty vole.
4: Dobré ráno, dome, tak já jsem nesnášila rohlíky s paštikou, to fakt, ale později jsem k tomu přišla na chuť. Hezký den, čus.
2: Já měl dobrý svačinky, já měl hlavně výhodu, že jsem měl mámu na škole, takže já jsem si zavolal nebo napsal nebo řekl a ona mi to donesla, viď. Ale co jsem opravdu nenáviděl, bylo, když kombinovala paštiku s máslem nebo máslo se sýrem, prostě to ředila, nechápu proč.
1: Bráško, to je do dneška moje guilty pleasure. Jakože reálně.
5: Na světě jsou jenom dva typy lidí, ti, kteří si pod paštiku mažou máslo a ti, kteří nemažou.
1: Tak jsem prostě prase, no. Co ti budu povídat? No tak jo, tak užívejte první školní den a taky zbytek úterý a my se slyšíme zase zítra ráno tady na Radio Spin. Mějte se krásně, čus.
0: Dominik Musil a Krištof Švehlík. Každý všední den od 6 do 9 ve Spin ráno na Radio Spin.
6: Look. Self-awareness, pride to coating, yes, I like to wear it. Buttoned up, don't like to let no air in with a pair of gloves that I hope doesn't perish. I discovered though when I get holes in them and I let joy in, I'm in higher spirits. My mistakes are like a screaming parrot, just repeating lyrics. I can barely bear it when I'm lost. Road is narrow, I'm looking

0: šej na mě, vole.
1: Píči, vole.
2: Za hlavu. Nestírej se.
0: Nechme,
2: za hlavu. Za hlavu, říkám. Drž.
3: Držím, jak se uškojí, vole.
0: Co chceš, vole, chceš problémy nebo co, vole, jak jsi mě chytil, jak se z toho neblejeme.
2: Co jsi tam splýtal, co bylo?
0: Co to bylo? Po městě, vole, co tady děláš na ulici?
2: Co jsi tam splýtal, ty